0: Čau, tady Patrik Dergel, právě posloucháš Radio Spin, tak si to užij, je to pecka.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do obla. Když vech, šner se jak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Fajn ráno. Jeden týpek si hrál na průvodce v muzeu. To, že skončil v jailu, to je vedlejší, ale on těm lidem vyprávěl úplný kraviny. Tak jak to asi tak mohlo vypadat? To jste zkoušeli dneska ráno. A jako inspiraci jste ode mě měli obraz Monelízy.
1: Dobrý den, vítejte v brněnském muzeu.
2: Tady vidíme prvního pacienta psychiatrické léčebny.
3: Monalíza byla nejznámější OnlyFans modelka té doby.
4: Další zajímavostí, co o Monelíze víme, je, že byla začínající rapperkou.
5: A věděli jste, že musela vysolit Da Vinciemu 20 zlatých, aby jí vytvořil první obrazový Photoshop?
6: Nebo o tom, že dělala výborný bramborky a podle ní teď vaří papica.
1: Avšak, co už o Monelíze není tolik známé, je, že ve skutečnosti to byl Da Vinciho bratr Lojza, který byl pololuchý, a proto i název Monalíza od slova Monolojza.
7: Nadále všeobecně známým faktem o Monelíze je, že navštívila japonské konstruktéry, aby se podílela na vývoji jednoho z nejikoničtějších aut Nissan Silvia S15, přičemž konstruktéři vůz pojmenovali podle ní.
0: Já musím říct, že jste naprosto perfektní. Jakože bejt ve skupince turistů v muzeu, tak vám to žeru od začátku až do konce. Tak užívejte zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně, čus.
8: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supili

0: 5 hodin 58 minut, máme tady středu, 5. srpen.
1: Jo?
0: Jo.
1: No tak jo, 5. srpen a víte, kdo má svátek? Já to vím, já vám to řeknu. Má ho Kristián.
0: Hezky, pěkně.
1: A tak cool jméno, já jsem se jako malý chtěl jmenovat Kristián.
0: Fakt, já mám kamaráda Kristiána.
1: Já taky.
0: Jo?
1: Jo.
0: A je dobrý?
1: Jo.
0: On ten můj je takový trošičku hovado. Každopádně přejeme všechno nejlepší, no a všem ostatním spinnerům přejeme krásný dobrý ráno. Good morning.
1: Jo, to byl switch tady tohleto, ale nevadí, nevidět, že už máš dobrou náladu, když jsem tady, že jo, já jsem tu včera nebyl, já jo. Jsem byl takový pracovní dovči, myslel jsem na tebe, normálně bych i přišel, ale víš, ne,
0: no, nechtěl se ti stávat, mě to je jasný, prostě jako, kamarád šel prostě tady teďka ty vole, jako někam natáčet, prostě v 11 dopoledne a říkal si, no tak co budu dělat, tak já jsem volno i v rádiu, ty vole, abych tam nemusel chodit, jo, to je jasný, ty vole, nechám ho tam do míčka.
1: Ty ne, ale pomohlo to, protože měli jsme končit 21.30 a nakonec jsem končil někdy po půlnoci, takže vlastně fajn. No.
0: Krizi, takže jsi vyspinkanej do růžova.
1: Strašně, no, strašně.
0: No tak jo, no tak co budeme probírat?
1: No, zprávičky, Dominičku, zprávičky, já tu mám takovou krásnou, vlastně pro tebe, ty jsi pejskař.
0: Já jsem mega pejskař.
1: No právě, ty jsi milovník psů, tak pro tebe mám úplně úžasnou zprávu, která by se teda mohla stát i v Česku, to by bylo super.
0: Tak jsem zvědavej, co nám poradíš, nebo co nám tomu řekneš, každopádně já tady mám hodně, ale fakt jako hodně divnou zprávu z Krkonoš.
1: Z Krkonoš?
0: Z Krkonoš.
1: Co se stalo?
0: No kámo, to ti řekl.
1: Krkonoš se žral sojku?
0: No to úplně ne, ale možná se našel. Každopádně krom toho nás čeká taky spoustu dalších věcí.
1: Jo, celebrity, voice to je poznávačka.
0: Ale potřeboval taky poznávačka. No. Dneska Krištof už poznávačku tak jako trošičku odhalil a jo. Musím říct, že měl z toho radost, tak doufám, že budete mít radost. Taky a my se jdeme podívat na počasí. Protože je možný, že z počasí právě moc radost mít ještě pořád nebudete.
1: Nebudete, no, protože to bude úplně stejný jako včera, si myslím. Teďka je po celé České republice zhruba 20 stupňů, což i tak, jako sorry, ale v 6 ráno 20 stupňů, není to úplně fajn. Každopádně, co se těch jako denních maxim týče, tak vystoupají až někam k 37 stupňům, dokonce na Moravě vidím až 39 stupňů.
0: Je to tak?
1: Je ošklivost. Každopádně možná by to mohlo proložit nějaký slabý deštík, ale to jenom v Čechách, tak uvidíme. Třeba se do té Praze nevyhne.
0: Hele, vypadá to tak, že by jako mohlo pršet, ale koukám, že nejenom v Čechách, ale vidím tady třeba i, že by mohlo odpoledne sprchnout třeba i v Brně, ale víc jako k východu Čechů, že tady jako naprostý slunečko. Každopádně včera v Plzni naměřili 41,5 stupně.
1: Bo.
0: To je crazy.

0: Zní tu písničku, ty vole.
1: Promiň, já si prostě, když slyším dobrou písničku, tak já si zpívám.
0: No to jo, tohle nebyl zpěv, to bylo skřehotání.
1: No taky proto si u princezny nikdy nespívám. Každopádně,
0: vlastně
1: posloucháš?
0: Jako takhle, na to, jak se tady v pondělí zaválal s Music Imprem, tyva, tak teď se to jako hodně poslal dolů.
1: No protože já když zpívám, já potřebuji autotune, že jo? Mě to říkala učitelka zpěvu ještě na konzervě, že jo? Že je to jako pěkné a že bych to měl zpívat o oktávu výš a asi o kilometr dál. Takže
0: hlavně o ten kilometr dál.
1: Každopádně, posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik a Krištof, no a jdeme se vrhnout na ty zprávičky, na ty slibovaný. A hlavně já mám slibovanou pro všechny pejskaře, protože v Británii je taková věcička, která mě zaujala a ačkoliv nejsem úplně psí člověk, já jsem spíš kočičí člověk, tak tohle to mi přijde fakt jako super. Protože v okolí anglického Leedsu jezdí takovej speciální autobusek pro psy, který se jmenuje Billy's Bus. A pozor, jo, tady tam prostě hodíš, když jsi nějaký báníček a potřebuješ někam do práce, jo, pejska nechceš nechávat doma, chceš mu prostě dopřát ten výlet, tam ho pošleš, jo. Je to omezená kapacita, asi 15 míst a oni je vozí, prosím, pěkně na procházky do soukromého psího parku.
0: Nekecej.
1: Krása, úplná krása, tam se proběhají, dostanou na papáno, přičemž dokonce oni dostanou na papáno už v tom autobuse, oni normálně sedí tam jak ti lidi a mají mističku přikurtovanou tam normálně a z toho můžou jíst během toho. Ale
0: skvělý.
1: Pozor, oni jsou fakt úplně brutálně jako lidi, protože tady je taková zajímavá, jo počkej, promiň, ještě jedna věc, cestou zpátky dostanou pamlsky a také papučíno.
0: Papučino. Kam papučino, to si měl pro Marleyho jako plišáka teda.
1: Tak, no a tohle to je nějaká psí varianta nápoje se šlehačkou, nebo co?
0: Ježiš, to je skvělý.
1: A většina těch pejsků potom domů jako cestou usne, když to sní normálně,
0: no,
1: jak jim dobře.
0: Přivezou ti vyřízený psa. Prosím.
1: Ale co se mi nejvíc líbilo, že někteří ti psí pasažéři, nebo jak je nazvat, tak mají normálně svoje zvyky. Tam je třeba Fenka, která prostě trvá na tom, že musí sedět na svém oblíbeném místě. Jinak celou dobu štěká a je nevrlá, když ji tam neposadíš.
0: Tohle prostě pes, který má OCD.
1: No
0: vole,
1: jasně,
0: jako.
1: Ale jak je to super, že takhle posadíš pejska a jedeš prostě, on se jede vyvenčit na výlet a pak se potkáte, víš, pokecáte doma. Jak se jmenuje tvůj pejsek?
0: Marley.
1: No tak víš co, takhle přijede ti ten Marley, že jo, večer. Marley, pojď sem, kde jsi byl? No pověs mi všechno.
0: A bude.
1: No jasně, no jasně.
0: Kor v tomhletom vedru bude.
1: Tak soukromý psí park to zavání tím, že tam třeba bude klima v tom parku.
0: A nebo fenečky.
2: Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním. Vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar. I like

0: 6 hodin a 15 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, je dál Dom a taky Krištofka. A my jsme se pomalu, ale jistě, nebo vlastně jako docela rychle přesunuli dneska k poznávačce. Co se poznávačky týče, tak tady pravidelně každý všední ráno a hádáš vlastně jako různý záležitosti, které se pro tebe připravíme. Může to být film, může to být seriál, může to být rapper podle nějakého beatu, nebo třeba kapela, nebo třeba podle coveru. To jsme tady taky měli. Každopádně dneska tady budete hádat jeden seriál a to podle ukázek, který tady máme. Tak pojďme na ně, jdeme na ukázku číslo 1.
1: Kde jste se tam vzala?
2: Ze zhora. To je silnice z Bouřňáku na Kamenici?
1: Měla bejt, bude.
2: Ale kdy?
1: Za rok.
0: Jestli tě napadá, co by to mohlo být za film, nebo za seriál teda, tak můžeš už tuhle tu chvíli posílat svoje tipy.
3: Určitě. Myslím, že tady tohleto je vlastně celkem jednoduchý, protože tam zazní dokonce jméno města, kde se to odehrává.
0: Musím přiznat, že já jsem to ještě nikdy neviděl, tenhle ten seriál. Ne, nikdy. Vždycky jenom to jako nějaký kousíček, co v telce dávali, a pak jsem si jako malej prostě zapnul radši kouzelnou školu.
3: Já, který jsem o tolik let mladší než ty, jsem to viděl a miluju to a ty nic.
0: Já to doženu, neboj. Tak posílejte svoje tipy.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme tu ráno raníčko, 6 hodin, 18 minut, 5. srpna a řešíme tady naši krásnou poznávačku, ve který máme jeden seroš, to je všechno, co ti Dominik prozradil.
1: Jako jo, no. A taky jsem ti ale pustil jednu ukázku, tak pojďme si ještě jednu dát.
2: Kde jste se tam vzala?
3: Ze zhora. To je silnice z Boužňáku na Kamenici?
2: Měla bejt, bude.
3: Ale kdy?
2: Za rok.
0: Kamenice, kde to tak asi je?
1: Já nevím, kde je taková Kamenice, se musím podívat do Google Map normálně.
0: Ti to řeknu, Dome, není.
1: Není?
0: Není, to je fiktivní město.
1: Ty vole, a ono to zní docela přesvědčivě, jako.
0: To víš, tak jako starší český seriály, ty měli něco do sebe.
1: To je pravda, no a každopádně máme tady ještě další dvě ukázky, tak pojďme na ně.
4: Jo, jo. Při vyměřování je žízeň, co?
0: No, to je.
1: Co se bude, jako řízeň by byla.
5: Nedáte si s námi čaj?
6: To víte, no. Hvězdy. Krásná noc. A přitom, tak nějak jsme tam to kolo zapomněli.
2: Jo, tak nějak.
1: No, Já si myslím, že jako ukázky by to mohlo stačit.
0: Jako podle hlasu úplně super.
1: No, OK. Každopádně, můžeme dát ještě nějakou malou nápovědu?
0: No tak klidně hoďme. Ale
1: tak
0: jakou?
1: Jo. Tak třeba obsazení.
0: Obsazení, dobře. Tak v hlavních rolích, kdybychom se na to měli podívat, tak je třeba paní Patrasová, pan Bláha, pan Dvořák, anebo pan Jiří Datel Novotný.
1: No a já si myslím, že to by mohlo stačit. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte svoje tipy na dnešní poznávačku.

0: Rádio Spin, Dominika, taky Krištof, no a my se spolu pomalu, ale jistě blížíme do finále dnešní poznávačky, ve který se hrál jeden starší český seriál, ze kterého jsme se tady pouštěli pár ukázek. Tak pojďme si ještě jednou připomenout.
1: Pojďme na to.
2: Jo. Při vyměřování je žízení, co?
0: No a když jsme u toho pití, tak tady taky byla nějaká narážka na nějakou žízení.
3: Nedáte si s námi čaj?
4: To víte, no. Hvězdy. Krásná noc. A přitom tak nějak jsme tam to kolo zapomněli.
5: Jo, tak nějak.
0: Nebo ne, možná tak úplně žízení jako chuť. Každopádně my se jdeme spolu podívat na to, jak jste tady typovali, a ještě jenom připomenu, že jsme taky dávali jako nápovědu herecký obsazení, kde se objevil Josef Bláha, Josef Dvořák, Dáda Patrsová a taky Jiří Endatel.
1: A samozřejmě Novotný. Spoustu jiných lidí, jo?
0: Jo, jako to je pravda.
1: Třeba jako pan Vlastimír Brodský tam byl.
0: No a nebo třeba Vladimír Renčík se objevil.
1: Ano, ano.
0: Toho jsme mohli slyšet ostatně tady v té ukázce. Každopádně my se jdeme podívat na ty vaše tipy a začneme u Majka.
6: Arabela.
1: Jako asi to k tomu svádí to obsazení, protože se tam taky skoro všichni objevili až na pana Bláhu, ale ne, není to tak.
0: Bohužel. Tak jdeme na další tipy, jako další se sem ozval Láďa.
7: Jsou to návštěvníci.
0: Láďa typuje návštěvníky, no tak to bylo docela, ale jako na první dobrou, takhle si myslím, že to bylo docela jako sebejistý. Tak jdeme za Zachym.
8: Tak dobré ráno vy dva, ale nejsou to náhodou návštěvníci.
0: Ale dobré ráno ty jeden, no to uvidíme, jdeme ještě za Tomášem.
9: Tady Tomáš, jsou to návštěvníci, jinak dobré ráno.
1: Jste si nějak jistí, ty?
0: A dobré ráno i tobě, Tomáši, no a já si myslím, že už bychom to asi mohli prozradit. Ne?
1: Normálně to prozradit, Dome, pojď, no, já už jsem napjatý.
0: Tak, takhle, ono se to prozradí samo teďka.
1: No jo,
0: zní to jako návštěvníci?
1: Kámo, zní to jako moje dětství tady tohleto hlavně. Ne, že bych teda vyrůstal v roce 83, jo, to ne, ale já jsem takový staromilec a jako malý jsem to miloval, ten seriál. By the way, jenom takový fun fact, jo, že Tomáš mi tady do apky poslal obrázek toho, kde leží městečko Kamenice. Jo, to je sice Kamenice, ale ti návštěvníci se točili v Pelhřimově a ten Pelhřimov se tehdy proměnil v městečko Kamenice, takže takhle jsem to myslel, jako že je fiktivní. Už
0: jak
1: bude
0: jako
1: nějaká
0: uděláš
1: Kamenice.
0: Z města jiný město? Jako?
1: Přepíšeš cedulku doma. To je všechno.
0: Jako ty, jako jenom stěr jsem nečekal, ty vole.

0: Jak teď jako s vážnou tváří začít? Vůbec nevím.
1: Tak já vím, máme 6 hodin a 28 minut, teda posloucháš Radio Spin. S tebou jde dál Dom a taky Kryštof, no a já jsem sliboval, že se spolu dneska tak jako na chvilinku přesuneme do Krkonoš.
0: Jo.
1: Protože v pondělí se v temném dole v Krkonoších našel divnotýpek. Ne, že by na něm bylo něco špatně nebo tak, ale frajer prostě nemluví, obecně nějak prostě jako nekomunikuje a dokonce odmítnul prokázat svoji totožnost. A já si myslím, že prostě jako jelikož žádný doklady u sebe nemá a neměl, tak by to nemohl být nikdo jiný než sám velký Krkonoš.
0: Blbina. Blbina, přesně vím, jak to je. To není Krkonoš, kámo. To je Trautenberg, který normálně šel ke Krkonošovi, že do jeho revíru, aby tam zalovil něco. Teď ho chytili, tak on se nechce prokázat, aby to nebylo ani.
1: No, ale tak jako Trautenberg by asi u sebe jako nějaký doklady neměl, tenhle ten neměl jako vůbec nic.
0: No, tak stydí se za to, že šel krás na Krkonošovo políčko někam, víš?
1: Mhm.
0: Takže se schválně nechce prokázat, to je jasný.
1: Že ne, ale tak jako přece jenom nějaká svojka práskačka ho naprášila.
0: Jo.
1: Švesky se teďka jako hodně zajímají o tom, kdo by to mohl být, protože jsem právě na jejich Twitteru viděl jako fotku toho týpka, že hledají jako kdo by to mohl být, takže kdo ho najdete nebo kdo ho uvidíte a poznáte ho, tak dejte třeba jako Šveskám vědět, jestli to je Krkonoš nebo není.
0: Super. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

0: MGK, tyjo, to MGK. Jsem dlouho neslyšel. Každopádně středa, 5. srpna, svátek má Kristián, máme 6 hodin 32 minut k tomu. A ty posloucháš doma?
1: A taky Krištofa.
0: Ne, já jsem myslel doma jako, nebo víš, měl jsi třeba, nebo v autě.
1: Jo, takhle si to myslel, no, tak doma je to takový typ, prostě jako svádecí.
0: To je sebestředný člověk, to je hrozný.
1: Aby si se nebo pupínkoval. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak ta středa 5. srpen bude dneska vypadat venku a teda musíme říct, že to asi pravděpodobně nebude zase tak moc lepší, než to bylo včera. Aktuálně nějakých 30 stupňů Celsia venku, jasno, ale odpoledne je
0: aktuálně
1: tady
0: 20
1: taková...
0: Doma.
1: Cože?
0: Aktuálně 20, ne 30.
1: Norové říkají 23, kámo.
0: Všude. A ty řekl 30.
1: Jsem řekl 30. Hmm. Tak já se omlouvám. No, už jsem prostě napřed, protože 30 bude odpoledne, ale je tam jako malinká šance, že by odpoledne mohlo sprchnout.
0: Aspoň trošičku. Jako vypadá to, že nějaký slabučký přiánky tady budou, ale nechme se překvapit. No. Včera jako... jsem tomu taky nevěřil a v Praze sprchlo.
1: No ale moc teda jako.
0: No dost, já vím, já jsem u toho měl točit venku, že jo, takže proto se to spozdilo o 2 hodiny.
1: Počkej, ale u nás ty vole spadlo pár kapek, ty bylo to déšť asi tak jako na 3 minuty, ještě jako i ten slabý.
0: Fakt?
1: A byl to konec prostě.
0: No, tak nás to chytlo přímo.
1: No, prostě jako ty vole. A kde jsi byl?
0: Na Štvanici.
1: Na Štvanici, fakt tak nepršilo na Štvanici.
0: No jakože tam stačí málo a na té kameře to nevidět.
1: Jako na Kolbence se nám to skoro i vyhlo, no. Hmm.

0: Rádio Spin ve tvých uších, máme středu 5. srpna, něco málo po půl sedmí, no a jdeme si dát Celebrity Voice Flip. Jenom vzpomenu, že se jedná o takovou hru, kde my ti zamotáme nějaký hodně známý hlas, no a na tobě bude ho potom poznat a odhalit a samozřejmě dát nám to vědět.
1: A já si myslím, že dneska tady budeme mít ten nejznámější hlas.
0: Jo?
1: Jo.
0: Tyjo, Karel Gott.
1: No tak to zase úplně ne. Pojďme se opustit.
2: Ať jsou podu za rodu, ty jsi ledně dva, ať jste vše zlozary, vyčor by smětná, přesně, být něco.
1: Tak co?
0: Mám pocit, že mě ten někdo právě zaklel. A slyším v tom asi dvě nadávky takhle, ale dobrý jinak. No já vím, kdo to je, takže jako, tam mě se nemůžeš dívat.
1: Já taky vím, kdo to je, že jo. Já si myslím, že ten člověk třeba teďka může jít v autě a může si prostě jako myslet, jako co chce.
0: Tak,
1: a možná tady se toho trošičku bojím. Hele, uvidíme, jestli cinkne nějaká SMS-ka, každopádně my si ten hlas jdeme ještě připomenout a zbytek je na vás.
2: Ať jsou podle zarodu, ty si ledně

0: 2, x, d, 6, lz, 9, čvorby, smětná, přesně, být něco.
1: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádio.

0: 6:43, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a my pokračujeme v dnešním celebritovou slipu, u kterého jsme takový trošičku smutný. Trošičku smutný, protože když jsem pustil tenhle ten zamotaný hlas.
1: Ať jsou podle zaru do tisy lidně dva, ať jste vše zlozary vyčvor, pískně táp, pískně, pískně, pískně.
0: Tak jsme zjistili, že u toho rádia asi trošičku spíte.
2: Nebo no ne, obecně a nebo že ten člověk vůbec nemá fanoušky tady u rádia.
0: Ne, jako 100% fanoušky má, ale prosím vás, jdeme vás na chvilinku probudit. Taková romanovina, ale ono to většinou funguje. No a pojďte se trošičku zamyslet nad tím, kdo by asi takhle mohl znít.
1: Ať jsou podle zaru do tisy lidně dva, ať jste vše zlozary vyčvor, pískně táp, pískně, pískně, pískně.
2: Tak nějaký info, jo?
0: Tak pojď.
2: Měl by mu mít 23 let a vyrůstal na Černáku.
0: Tak to je první, myslím, jo? Že je docela profláklá věc.
2: Má rád skejta.
0: OK.
2: Poslouchá repec a hiphopec.
0: Aha.
2: Nejradši si dává Gleba v tuhle chvíli.
0: To je taky docela jako dobrý info, si myslím.
2: Mhm. Jo, a no, tak to radši číst nebudu, protože...
0: Každopádně najdeš, že určitě třeba taky na stránkách Rádia Spin.
2: No, tak já jsem to chtěl, že se na tebe potom ještě těší takhle jako přes všední dny.
0: Jo, tak to se jako hodně těší, konkrétně od pondělí do čtvrtka, tak kdo by to asi tak mohl být? Posílejte svoje tepky.
2: To Vicky.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Radio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho ještě naposledy připomenout.
1: Ať jsou vodu za rodu, ty si lidně dva, ať jste vše zlo za rybě, čvorby smětná, přesně, být jsou.
0: Jako takhle. Já si myslím, že jednodušší už jsme to dneska ráno udělat nemohli. Ale fakt, zase na druhou stranu je fakt, že kolikrát doposloucháte ráno, tak třeba odpoledne už jste třeba doma, takže třeba jako nestihnete tohle toho týpečka tady na Rádiu Spin, protože to byla jedna z našich nápověd, no. Že ho najdete na stránkách Rádia Spin, ale taky krom toho, že vyrůstal na Černáku.
2: Že je mu 23.
0: A že má moc rád skejta.
2: No a, taky, a Gleba.
0: Že má moc rád Gleba. To si myslím, že byla ta nejzásadnější odpověď.
2: To jo, protože on to říká furt.
0: On to říká hodně furt a hodně furt ho podle mě taky pouští. Každopádně nějaký tipy dneska ráno přišly, tak pojďme se tady na ně podívat a začneme u Bajkyho.
3: Tak buď je to Miloš Zeman, anebo je to jasný Krištof, který sedí vedle tebe a směje se jak jitíček.
2: Vidíš to, že bych to byl já? Pust to ještě jednou.
0: Tak já to pustím ještě jednou.
1: Ať jsou vodu za rodu, ty si lidně
2: dva,
0: mě to nějak neladí.
2: Mě to taky nějak neladí.
0: Jdeme se podívat ještě za Michaelem.
4: Ale není to náhodou ta nově vycházející rapová hvězda Krištof?
2: Taky!
0: Těba, tady to samej Krištof v těch typech.
2: Borci, teda jako děkuju, že mě máte tak rádi, že mi věříte, že bych se mohl dostat do takový věci, jako je Celebrity Voice Flip, jo? Ale nemohl.
0: Tak a oni kolikrát dávali třeba tři ty červený jako tlačítka.
2: Tak.
0: A dvě stačí dneska. Hele, bohužel, Krištof to není. Dneska to byl náš Mára Flutka, takže... Dneska je to bez vodíčku. Ale nevadí, ale zítra je taky den. Já si myslím, že...
2: Jako takhle, promiň, že ti do toho skáču, jenom mě tak napadlo, že tohle to je vlastně další takový hřebíček do rakve, tady v téhletý vaší válce, protože vy jste tady něco málo mezi sebou rozjeli, abych vám to tak nastínil, tak tady mají kluci takový beef mezi sebou, jo? Tvoří si tady fotky, který dávají jako pozadí tady počítače, takže už tady bylo něco jako třeba Mára jako Krakonoš, nebo Mára Svalovec, Dominik s vlasama tady byl, to taky ještě člověk neviděl, že jo?
0: No a já jsem to ještě včera povýšil na Máru Svalovce, který se prostě jako projíždí na dětský klouzačce a tam to jako skončilo.
2: No, takže vzhledem k tomuhle, já bych udělal to, že bych udělal Máru, jak sedí a je smutný z toho, že ho nikdo nepoznal.
0: Tak jo, tak to vymyslíme.
5: Prázdninový Spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: Jirna, Kendrick Lamar a jejich klasický muž, ten nám právě dohrál. Máme tu středu 5. srpna, svátek má Kristián, takže ještě jednou všechno nejlepší. A k tomu máme 6 hodin a 55 minut, s tebou je Dom a také Krištof.
1: Je to přesně tak. No a my si dáme rychlej recap toho, co jsme tady probrali za tuhle tu hodinku. Tak a víme, že se v Krkonoších pravděpodobně našel Krakonoš, jenom to zatím není oficiálně oznámený.
0: Jasně.
1: No a potom Krištof
0: tady probíral. Víme taky, že existuje autobusek pro pejsky. To je pěkný, autobusek pro pejsky.
1: Autobus pro
0: taky
1: pejsky,
0: víme, nemůže. Že Máru nikdo neposlouchá odpoledne.
1: Ale to nemůžeš takhle říkat. Já si myslím, že Máru poslouchají úplně všichni, akorát to prostě takhle svádělo prostě
0: ne,
1: k tomu, že tady hádali
0: dělám,
1: tebe.
0: Já si z něho dělám šouvky.
1: Ne, nedělej si z něj srandu, ale by potom byl fakt jako smutný podle mě.
0: Ne, já nechci byl Mára smutný. Máro, ne, prosím tě, ty jsi tady zaučoval a nosil mi tady sladkosti, takže to nemůžu být.
1: To je pravda, Mára hodně nosil sladkosti. No.
0: No právě.
1: Tak mu tady musíme dneska ráno taky něco nechat. Hele. Každopádně my se jdeme přesunout do další hodinky a co probereme tam, tak ty řekneme samozřejmě za chvilinku. Teď se podíváme na počasí.
0: Tak jo.
1: Tak co se týče aktuálního počasí, teď už si napravím trošičku reputaci, protože to řeknu správně. Je tam naprostý jasno a venku teploty kolem 23 stupňů Celsia.
0: OK, co se denních maxim týče, ty se pořád nemění, protože na většině území bude něco málo kolem 37 stupňů, což je ošklivost. Bude to ulepený. Takže nevím, zůstaňte někde ve sklepě možná radši, nebo nechoďte ven prostě, co tam budete dělat.
1: Hele, zapněte si klimu, hlavně se prostě jako pořádně napijte, protože to je v těle těch vedrech důležitý.
0: Jak z toho bude pan Au?
1: No a budeme očekávat déšť samozřejmě, ale je otázka, jestli dorazí. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu k

0: Hezky jsi to zakončil.
1: Děkuju.
2: Každopádně máme středu 5.8. nebo 5. srpna, svátek má dneska Kristián. A na Slovensku je to hortenzie?
1: Ano, na Slovensku. To je takový fun fact jenom pro bratry Slováky, určitě i ti nás samozřejmě poslouchají.
2: Hortenzie, to je nějaká kytka, ne?
1: Jo, je to kytka, a tak zároveň jméno, že jo? Krásný jméno náhodou. Kněžná hortenzie, že jo? Komtesa hortenzie. Z babičky, nečetl jsi?
2: Ne, v příštím životě se chci jmenovat Tulipán v tom případě. Aspoň mě budou mít holky rády.
1: Ne, promiň, Hortenzie, je za první to fakt pěkná kytka a klidně bych takhle pojmenoval dceru. No, Hortenzie dobře. Švehlíková. Kámo, wow.
2: Okay. Každopádně ještě jednou ti přejeme jednak teda všem Kristiánům a Hortenzím všechno nejlepší. No a všemu rádi, aspoň přejeme ještě jednou krásný dobrý ráno a my se jdeme podívat na to, co nás tady dneska čeká.
1: No co by nás tak mohlo čekat? Porce zprávyček do mé, jo, já teda naposled se zastavím u Spidermana, přísám, já už ho fakt jako řešit nebudu, ale naposledy Spiderman, takový jako faktík, co se stalo. A je to fajn věc.
2: Tak
1: vlastně.
2: Já tě potom na chvilinku doplním s tím, jo? Spider-Manem.
1: Dobrá.
2: Protože já k tomu mám taky jednu zprávu. Každopádně já budu potom na minutku taky vážnější, protože vídám poslední dny na netu něco, z čeho fakt jako úplně nejsem v pohodě. Jakože hodně nejsem v pohodě z toho. Že budu mít takovou vážnější
1: minutku.
2: Na
1: Google minutku. Přidali selfie kameru?
2: Hrozný hejzl to bylo. Každopádně dál budeme probírat třeba taky papoušky.
1: Jo, pravdu nebo lež.
2: A čeká nás taky Hra jeden na jednoho, kde pro tebe máme i dneska tričko Rádia Spin.
1: Ne, takže uděláme teleshopping. Já udělám teleshopping, chámo, já se napíšu.
2: Nemusíš dělat teleshopping, to chce každý tričko Rádia Spin.
1: Já vím, že ho chce každý, ale já to ještě natýzuju tak, že ho bude chtít úplně každý, že takže se nikdo nedovolá, ti říkám.
2: Novodobý horse Fuchs, tak co tam máme dál?
1: No a taky jeden na jednoho, to si právě teďka řekl, že?
2: To jsem právě teďka
1: řekl.
2: Tak
1: jo, tak to je všechno. No, ne, Meša.
2: Samozřejmě taky Meša, protože je středa, tak máme novej, tak s tebou jedom?
1: No je, no.
2: Já myslím, že se doplníš sám.
1: Aha, a Sigmund Freud.
2: A jasně, no.

0: 7 hodin 11 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom a Krištof. Dobře, abych ti mohl zapnout mikrofon.
1: Děkuju, že mi zapneš mikrofon. Zrovna jsem říkal jako fakt zajímavou věc, milí spineři, jo, ale bohužel Dominik mi to nezapnul, takže jste o ní ochuzení. Napište si o níž tak do apky, ale mi pošlu soukromě.
0: No, tak nedá se nic dělat, tam prostě občas člověk zapomene, že je tady ještě nikdo jiný.
1: Promiň, chtěl jsem jenom říct, že vám skončila vesna, že to je fakt banger, minimálně ta poslední část, tam rozjedou ty dramy úplně, to tě musí prostě probudit dneska, i kdyby
0: jo, já si myslím 100%. Každopádně jeden banger tady mám teďka ještě nachystaný jako takový podkresíček. A je to proto, že v Česku je v tuto chvíli Pride Week. A prosím vás, já mám tady jednu důležitou zprávu. Já vím, že v republice je to obecně citlivý téma, ale musím říct, že jsem trošičku hodně háklivý na to, když se někdo do někoho opře za to, že je prostě jako nějakým způsobem jiný. A zrovna během Prideu je toho vlastně jako asi víc než dost. A vlastně obecně jako všude. Což tu na netu za komenty, tak je to fakt jako extrémní hnus. Jakože nemyslím si, že má někdo právo někomu nadávat za to, že se mu někdo líbí nebo prostě, že někoho miluje. To si myslím, že je taková věc číslo jedna. To je fakt takový jako docela asi jako dno, co můžeš jako na tom netu udělat. No, když to jako komentuje z profilu, který má prostě dva sledující.
1: Já to chápu, no, ale nevím, já už se jako nenaštovávám nad tím. Už
0: já teda docela jako, jo, teda.
1: Lidi jsou lidi a jako, no, co s tím uděláš, jo, nic?
0: Jako neuděláš s tím bohužel nic. Nicméně, nechci tady nikoho poučovat, předpokládám, že asi ničí názor třeba jen tak jako přes rádio nezměníme, ale pojďme se k sobě chovat prostě jako s respektem a podporovat se. Já si myslím, že ten jeden týden v roce si Pride tu pozornost vlastně jako zaslouží, přece jenom bojuje se tady za to, aby se měli všichni v republice úplně stejný práva, a to si myslím, že by vlastně tady jako mělo být.
1: Hej, a když už nic, tak prostě jenom obecně, pojďme lidi, ne, pojďme se k sobě schovat hezky.
0: Tak. Pojďme se k sobě sakrachovat hezky, protože podívejme se, co se děje okolo.
1: No,
0: tak
1: podívejte se, jak já se chovám hezky na Dominika tady.
0: Ty určitě.

0: Krásný dobrý den všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 17 minut k tomu. No a máme tady dnešní první téma.
1: OK, pojď na to.
0: Já se na to teda jako musím říct hodně těším, protože v Česku řádí teďka gang týpků, který nelegálně prodává papoušky. Jako jo, prostě si představ situaci, že prostě jako jedeš v metru, přijde za tebou dvoumetrový frajer v kožený bundě, stoupne si prostě jako před tebe, chlapek, vado, začne si tu bundu rozepínat a ty pomalu prostě už jako čekáš, co ti provede a z té bundy vyndá andulku a prodá ti za pár kachen.
1: No jasně, jakože koukne. Představ si, že ta bunda ještě mluvila na tebe, ty jsi vůbec která bije, že jo? Že má tam zbraň, má tam zbraň. A teďka z té bundy se ozve, pozor, nebo schalím. To bych možná zdrhal víc teda.
0: Jako přesně tak, každopádně takhle jako to bylo jenom na úvod, ale já jsem si říkal, že bychom náhodou mohli takovýhleho, vlastně jako takhle, že bychom mohli dneska si takovýho pomyslného papouška koupit. Aha. A teď si představte, jestli od něj toho papouška koupíte. A co bude první věc, kterou ho doma naučíte?
1: Kámo.
0: Ale, aby jsme se nedostali úplně jako někam prostě, někam jako do sprostých slov a tak, tak mě by zajímalo, jakou filmovou hlášku byste toho papouška naučili. Prostě čím by vás ten papoušek doma vítal jakožto filmovou hláškou?
1: Co bys ho naučil? Já přemýšlím.
0: Já mám svoji jako oblíbenou hlášku, prostě postav tu automatickou pračku na zem. Ale aby se to povýšili ještě dál, tak to pojďme prostě nahrát po papouškovsku.
1: Ježíš, prosím, udělejte nám papoušky. Jo. Uděláme si takovou maličkou voliéru v zoologický Spin zahradě tady.
0: Zoologická Spin zahrada. Takže, jestli máš nějakou oblíbenou filmovou hlášku, nahraj nám ji buď to na 210 32 30 30 ale nebo jako do naší mobilní apky Rádia Spin, ale papouškovským hlasem. Já si myslím, že by to mohla být docela sranda dneska ráno. Tak pojďte do toho. Somebody.

0: Studio Spin ve tvých uších, Dom a Krištof za mikrofonem, máme tu středu 5. srpna a řešíme výbornou věc. Dneska tady stavíme takovou pomyslnou zoologickou voliéru plnou papoušků. No a jednoho krásného papouška, takového modročerveného, už se nám povedlo chytit. No a nás zajímalo, co by takový papoušek, jo, kdybyste měli papouška, tak co byste ho naučili za filmovou hlášku. Eventuálně hlášku možná i ze hry, kdyby náhodou, ale hlavně jako primárně asi filmové hlášky.
1: Já teď jsou takový možná jako známější, ale jako samozřejmě. Pokud tady máme nějaký gamery, nebo tak to, tak můžete poslat klidně jako herní hlášku.
0: Měj ze seriálu, může být z dokumentu.
1: Přesně, z dokumentu, ty vole.
0: Nevím, počkej, přemýšlím, jaký v síti snad ne, úplně to bych nechtěl učit.
1: Asi úplně.
0: Pardon.
1: Každopádně, my se jdeme teda podívat za Michalem, co by uměl jeho papoušek.
2: Stoj, nebo střelím! Stoj, nebo střelím!
0: Já miluju to, že na to fakt někdo přistoupí. Já kdybych teďka jel tím autem, tak si říkal, hej, co to vymýšlíte, mi nikdo nemůže nahrát prostě papouškovskou voiceovku tady.
1: Bráško, může, věř mi, že může, protože už se to tady schází, takže pojď, vem mobilní apku Rádia Spin nebo telefon do ruky, cinkni na 210 32 30 30, no a pošli taky svoji oblíbenou filmovou hlášku, kdyby uměl tvůj papoušek. To si myslím, že bude naprosto jednoduchý.

0: Pozor, pozor, pozor, máme tady pro vás nabídku, která se neodmítá. Pokud váš pracovní týden vypadá jako nekonečný loading screen, vaše dovolená je ještě daleko a váš jediný tropický zážitek je, že jste si dali melouna z ledničky, máme pro vás řešení, dámy a páni, vážení špinaři. Ano, představujeme vám Afterwork on Tour Summer Affair. To je speciální letní edice večírku, která vám do života přinese přesně to, co vám v něm chybí, a sice hudbu, atmosféru a velmi pravděpodobně i větu: já tam fakt půjdu jenom na chvíli, zlato. Spoiler! Nepůjdete. Každá zastávka má svůj vlastní charakter, takže ať jste milovník dobrýho drinku, módy, nebo prostě jenom člověk, co slyší tu basu a automaticky jde za zvukem, tak si najdete svoje místo. Některé ty lokace nabídnou i speciální pop-up z Jemenko, jiný zase z Never Enough, prostě každý místo přinese něco jedinečného, takže si můžete vybrat přesně tu letní kombinaci, která vám sedne. No a Dominiku, co máme na dnešním hudebním menu?
1: Tak co máme na dnešním hudebním menu? Hele, já si myslím, že jakožto hudební menu bychom se tam mohli dát třeba jako Oriona. Spolu s Mikem Trafikem, protože Mike Trafik je rozhodně člověk, který se objeví na všech zastávkách, a to vlastně vzhledem tomu, že to je jeho akce.
0: To je pravda, ale nekončíme, protože s nimi tam potom bude třeba Robot, Noir, Double J a nebo Ners, takže žádný playlisty z Reperáčku na balkóně, tady se jede pořádná energie, dámy a páni, vážení spineři, a teď pozor, pozor, pozor, protože tahle letní jízda nekončí u jediný zastávky, ne, nejbližší příležitosti naskočit do toho Afterwork pomyslného vlaku je 14. srpna v Mělníku, no a potom se Summer FR vydá ještě do Příbramy, Teplic, Karlových Varů, Prahy, Rakovníku, Kolína a Hradce Králové. Takže ať už jste odkudkoliv, není potřeba plánovat velikou expedici přes půlku České republiky, prostě tahle ta party staví skoro za každým rohem.
1: Hodně hustý. Počkej, dejme ještě chvilinku.
0: Za každým rohem, tak. Děkuji. Díky.
1: Jakože takhle pozvat na akci, to si myslím, že si nemůže dovolit jen tak nikdo.
0: Díky.
1: Tohle si může dovolit jenom Krištof Švehlík.
0: Díky.
1: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Jdeme se podívat taky na to, jak to v tuto chvíli vypadá na českých silnicích, a začneme asi v regionech.
0: Díky. V regionech, tak jako takhle, v regionech nemám co hlásit, protože díky bohu se tady vůbec nic neděje. Jediný, co tu vidím, tak je nehoda, ale je to kousíček za Chrudimí ve vesničce, která se jmenuje Svinčany, takže to je fakt jediná věc, která mi tady svítí. Co se dálnic týče, tak 5 minut si postojíš před Brnem, vlastně skoro ze všech směrů, zde jedničky, zde dvojky teda ne, ale na D1 tam určitě postojíš. No a co jsem tu ještě viděl, tak byla lehká zdržovačka na D6, je to zhruba, a když se na to podívám, za Rakovníkem, cca 15 minut se tam postojíš kvůli prasím na silnici, jinak to je vše.
1: Ok, co se právě týče, tak tady klasicky poskakuje pražský okruh mezi Chrášťanama a Barandovem, takže tam počítej se zdržením, stejně tak počítej se zdržením i na Barandňáku a taky v Dobříský, no a potom taková klasika, hele, Kbelská, Holešovičky, Štěrbovská spojka, magistrála, víc asi není třeba říkat.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Eteru Rádia

0: odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: reaching your bag past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my non-spit jigging blues consciousness.
1: 7:32, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou Ideál Dom a taky Krištof. No a pár minut zpátky jsme tady otevřeli dnešní téma, a sice to, že v Praze, nebo respektive teda v Česku, řádí gang týpků, který nelegálně prodávají papoušky. No a říkali jsme si, jaký by to asi tak bylo, kdybyste si od něj koupili papouška a naučili ho nějakou filmovou hlášku. Tak musím říct, že se nám tady sešlo docela dost papoušků, tak si myslím, že v tuto chvíli to můžeme otevřít třeba papouškem Ládisem.
2: Fanka, drž mě! Fanka, drž mě! Drž to pořádně! Nebo ti jenom fláknu! Fláknu!
3: Žiž, já si představuji, jak ty spinaři prostě jedou autem, ne? A říká ten pohled, vem si, že prostě jedeš po nějaký cestě, díváš se na týpka, který takhle drží ten telefon, tu apku, že jo, a dělám...
1: Kámo, co v autě? Představ si, že takhle někdo jede dneska ráno v metru, ty vole.
3: No jasně.
1: No tak jo, hele, jestli máš nějakou filmovou hlášku nebo oblíbenou filmovou hlášku a k tomu třeba taky teda pomyslnýho papouška, tak nám posílej dál voiceovky do mobilní apky Rádia Spin nebo na 210 32 30.
3: Potřebujeme naplnit ty voliéry, což přesně je tak. Oslý můstek k tomu, že nám teď zahraje Viktor Šín.
1: Ale syndrom.
3: Ale syndrom.

0: Laniš Radio Spin. Máme to krásný středeční ráno 5. srpna, něco málo po půl osmí a řešíme tady s Dominikem zajímavý téma, a sice papoušky.
1: Přesně tak. Papoušky, který vy si pomyslně koupíte a naučíte je nějakou filmovou hlášku.
0: Přesně. Vlastně... A co se těch hlášek týče, tak?
1: Tak to není vlastně jako úplně nic moc těžkýho, protože co se týče těch hlášek, tak ty tady vlastně jako docela padají v té mobilní aplikaci Rádia Spin. Už jsme tady měli papouška Michala, měli jsme tady papouška Ládise, tak pojďme se podívat na další hlášky konkrétně od Ondry.
0: Tyjo, tak co se Ondry týče, řekl bych, že celkem zní jak Hurvínek.
1: Ok, no tak jo, my se jdeme podívat spolu ještě za Romanem, protože ten má zrovna svýho papouška u sebe.
2: Krásné ráno, Dome, Krištofe, Spinex, tady Roman. Hele, kluci, to je neuvěřitelná náhoda s tím papouškem. Já zrovna teďka jedu metrem a vzal jsem si ho sebou, toho, co jsem před měsícem koupil od nějakého týpka, takže on už tu hlášku umí. Pojď, pojď, Bertiku, řekni jim to.
3: Ne, ne. Dobrý den, máte sklep? A mohli bych ho vidět?
2: Tak hele, hezký den všem, čau.
1: Tak co se týče těch hlášek, tak musím říct, že vlastně jako hodně pedlíte a vybíráte snad ty nejlepší hlášky, co můžete. Každopádně pokračujeme dál v dnešním tématě, takže určitě i dál posílejte do mobilní apky Rádia Spin a nebo na 210 32 30 30.

0: Rádio jsme na těch uších, Dominika Krištof za Majkem, středa, no a jdeme řešit ty papoušky. Každopádně dlužíme podobně ještě jednu menší omluvu.
1: Přesně tak, protože co se týče slova týče, který jsme tady párkrát použili v minulém stopu, tak to byla taková malá nadáška, protože nám do mobilní apky Rádia Spin přistála zpráva od Michala, že se mu to slovo týče úplně nelíbí. Tak Michale, promiň, vzali jsme se to trošku osobně, tak jsme to museli tak jako trošičku vrátit. Každopádně, my se jdeme spolu podívat na dnešní téma, kde vlastně dál napodobujete papoušky, nebo respektive dál napodobujete situaci, kdybyste si koupili papouška od gangu, který je teďka nelegálně prodává v Česku, tak jakou byste ho naučili hlášku? Tak my jsme tady měli papouška Ládise, měli jsme tady Ondru, taky Romana, tak jdeme za papouškem Ňakpa.
2: Jmenuji se Uši a ty seš až pouši v...
0: Kalo, ale představ si, že by ten dubbing se takhle fakt dělal, že by se to naučil říkat papoušky a normálně takhle by se dubovalo, to by bylo tak super.
1: Jako tak nemuseli by to vlastně dubovat jenom papoušci, evidentně by stačili spineři na ten dubbing.
0: No, jako, tyjo, tak někdy si musíme udělat schválně tady dubberskou chvilku, jo?
1: Tak jo.
0: Že fakt uděláme takovou jako rozhlasovou hru se spinerama, jako jedno téma to musíme udělat ještě do konce prázdnin.
1: A okej, tak to jsem zvědavý, tak si to připrav třeba na zítra.
0: Dobře, to nevím, jestli zvládnu do zítra, ale
1: snad jo. Příští týden, každopádně vysedeme spolu podívat ještě za papouškem Jakubem.
2: Začíná noc! Trňovo!
1: Jako tohle si myslím, že je typický papoušek, ty vole.
2: Kámen! Zde! Kámen!

0: Rest in peace Beethoven, fly high OG.
1: Beethoven by měl být, prosím tě, jako jedna z postav, která by se měla objevit na nových eurobankovkách, mimochodem.
0: Fakt? Asi chápu, no. Prostě ještě jednou rest in peace. Kdybyste žil, pane Beethoven, miloval byste Izomandiase.
1: Já jsem, že 100%. Každopádně posloucháš Radio Spin, no a my pokračujeme v našem dnešním papouščím tématu, takže jdeme se podívat na voiceovky, které nám přišly dál. Tak Bobane.
2: Dej! Už tady měl ty magare!
1: Já si myslím, že víš, už to povýšit nejde. Každopádně máme tady jednoho papouška. Konkrétně je to papoušek Tomáš, který se doma zatím moc neohřál, takže mu to zatím jen tak úplně nejde.
3: Mějte se, čau.
0: Ale to je taky se mě, jenom my tady už třeba 5 minut v kuse přemýšlíme, co je to za hlášku, protože ji nerozumíme. Když tak nám to klidně nahraje ještě jednou do té apky, nebo nám jenom nejde jako hint, jo, takovou poznávačku toho vlastně z kterého filmu to je, nebo seriálu, protože my jsme fakt jako bez toho.
1: My jsme bezradní trošičku, no takže Tomáši, vem svýho papouška ještě jednou, zkus mu ještě jednou vysvětlit, jaká hláška to je, ať to pořádně zopakuje, no a pošli nám to znova do mobilní apky Rádia
0: Spin. To ještě jednou, prosím, já zkusím, jestli v tom nesli...
3: Mějte se, čau.
0: Mráček, dej mi bazén, nebo tak něco na ten smysl tam je?
1: Nevím.
0: Kámo, nevím.
4: Sensei.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Zvaně KS Spin.
2: KS Spin, OK, ale může být každopádně. My se jdeme přesunout dnešnímu mashupu, na chvilinku si dáme pauzičku od papoušků, kterých ještě přišlo docela dost, takže si je pustíme až na začátku příští hodinky. Každopádně, co se týče dnešního mashupu, budete hádat 4 věci a jsem zvědavý na to, jak se s tím poperete, protože je to zase trošičku bordel.
3: Soudu, profesore. Za minutu bude zvonit.
2: Ty jsi vypadal, kdybych ti otevřel nějakou vzpomínku.
1: No, jakoby jo, otevřel jsem mi vzpomínku. Já jsem to právě ten mashup slyšel chvilku zpátky, jak tady domíchal. Říkám, ty jo, slyším tam jako 3 věci, ale co je ta čtvrtá? Teď, úplně na sekundu, tam neslyšet víc.
2: Prozřel si.
1: Jo, jo.
2: No tak jo, tak my si jdeme ten mashup poslechnout ještě jednou, nebo respektive pustit, a vy potom můžete začít hádat.
3: Soudu, profesore, za minutu bude zvonit.

0: Spin ráno. Mashup.
1: A stále ladíš Radio Spin, máme tu středu 5. srpna, no a řešíme náš krásný mashupek, to znamená spoustu věcí v sobě a na tobě je odhalit, co tam vlastně teda je, co tam teda vlastně slyšíš.
2: Spoustu věcí v sobě, spoustu konkrétně věcí, jsou tam čtyři, tak pojďme si to připomenout.
3: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
1: Ten konec tam.
2: Já si myslím, že dnešní mashup se hodně povedl. Každopádně nějaký typy by tady byly, tak jdeme za Petrem.
4: No kluci, tak mashupu máme. Hujer, Merteleskum, Leskum, je to Maričku, podejte mi pero.
2: Já si myslím, že není vůbec o čem. Maričku, podejte mi pero, je tam docela zřetelný.
1: Tady fakt není o čem.
3: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
5: No a co?
3: Že už začne. Hodíme.
2: Tak, my se jdeme podívat spolu ještě za Pajkym, co typuje, že by mohlo být dneska v mashupu, takže Pajky.
6: Takže je tam Dáme Party Reginald, je tam Madagaskar a je tam Marečku, podejte mi péro.
1: Madagaskar?
2: Madagaskar tam bohužel není, tyjo, ale...
1: Tak to nevím, no.
2: Reginald, Dáme Party, ano.
7: Dáme Party! Da-da-da-da,
2: da-da-da-da. To si myslím, že je hymna každého léta, kámo. Jakože Dáme Party strašně nesmí chybět na žádný letní party, překvapivě.
1: No přesně, u bazénu hlavně.
2: No tak jo, tak my se jdeme podívat na to ještě jednou, jak ten mashup zněl a potom už je to dál na vás.
3: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.

0: a jdeme se ještě podívat na to, jak nám venku čaruje počasí. To se zatím od rána moc nemění. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 24 stupňů Celsia, na většině území jasno nebo polojasno, tak jak to má být. Každopádně, oni ty teploty se úplně nezastaví, co?
1: Oni se nezastaví. Ne. Oni budou stoupat a stoupat a stoupat, až se zaseknou na nějakých 37 stupních Celsia. Každopádně je dost možný, že by se dneska odpoledne měl venku ještě objevit déšť, tak to uvidíme, jestli se vyplní nebo nevyplní, protože víme, jak to poslední dobou funguje s tím deštěm, že?
0: Jo, co jo, se zahlásí, tak neprší, že jo?
1: Je to tak.
0: Každopádně... Tak by mě ho možná nehlásit a ono pršet bude.
1: No dobře, ale své drama počítejte i tak.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské restaurace Jemenko, která vyráží do regionu. Na 13 zastávkách se můžete těšit na tu nejlepší hudbu podání pražských DJs, jako je Mike Traffic, Orion a další. A na vybraných zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 14.8. se na vás těšíme v Mělníku na hlavním náměstí Míru. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
4: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
5: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
4: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
5: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

po každý proti sobě postavíme dva zástupce CZSK scény a dva jejich tracky. V každý hodině jeden track vypadne a jeden postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav.

0: vlastně jako vůbec, ty vole. Jako nevím, jestli je španělsky uno, due, tre, quattro. Ale to je jediný, co by tak španělsky asi dal dohromady.
1: Já jsem taky v hajno, já jsem se učil jenom německy, takže bohužel nerozumím, co tady Bad Bunny rapuje, ale věřím, že to bude super.
0: Jako já si myslím, že 100% to musí
1: přesně
0: být super.
1: Každopádně ty posloucháš, ty posloucháš Radio Spin, máme tu středu 5. srpna. No a jdem si tady dořešit to naše téma, který jsme vytáhli, protože Dominik našel super zprávu o tom, že nějaký gang tady prodává nelegálně pašovaný papoušky nebo co. No a nás napadlo, co by se tak stalo, kdybyste vy měli doma takovýho nelegálně koupenýho papouška a co by byla první hláška, kterou byste ho naučili. Tak hele, projedeme tady ještě Pajkyho, který se ozval do apky jako poslední. Yes, jako sorry, ale toto je krásný papoušek.
0: Hele, já si myslím, že po dnešním spin ránu by mohle někdo prostě jako vzít nějaký animovaný produkt nebo naanimovat prostě jako ten film a udělat to prostě jako takhle po papouškovsky. Je tam místo těch hlavních postav budou prostě vystupovat papoušky.
1: Já jsem to říkal, prostě musíme spinnery přimět tomu, aby dabovali jednou, že udělat takovou menší rozhlasovou hru. Rozdáme jim texty tady a normálně uděláme jednu celou epizodičku.
0: Je to tak, protože jste byli fakt skvělí, tak my se jdeme ještě podívat na to, jaký hlášky tady padaly. Tak jdeme třeba zavádí sem.
2: Panka, drž mě!
1: Yes!
2: Drž to pořádně, nebo tě jenom fláknu!
1: Já si fakt jenom představuju ty lidi, to je fakt kámo představa, jak někdo sedí prostě kdekoliv, doma, v autě, v metru a do toho telefonu dělá, že bá.
0: Kámo, jako je to skvělý. No a myslím si, že potom třeba takovej Ondra byl taky
2: dobrý. A tady myslí za Máničku, myslíš, kamarino mám na
1: a geniálně to vě, že tady Ondra říká, co tady myslí za Máničku a u toho zní jak Hurvínek, kámo.
0: Ne, tak jako, že by byl Hurvínek takový jako novodobý papoušek vlastně ještě.
1: No to je celkem starodobý, kámo.
0: No spíš starodobý, jako, ale tak sorry, Hurvínek vystupuje 100 let. Ještě dneska, ty vole.
1: No vystupuje ještě dnes, ale má 100 let.
0: 100 let?
1: No jasně.
0: 100 let?
1: Dominiku, tak jo, tak já to vypnu, dáme si do doktora Dre a já tě poučím, jo.

0: Rádio Spin ve tvých uších, 5. srpna, středa, svátek má Kristián, takže všem Kristiánům ještě jednou všechno nejlepší. No a jdem se vrhnout na ty týzované zprávy. Já jsem říkala si hoďku zpátky, že u toho Spidermana se prostě zastavíme naposledy, ale málem bych se o něho jako domé nezastavil, protože já jsem fakt dneska dolezl domů, bylo po půlnoci, já jsem byl vyšťavený úplně brutálně a říkal jsem si, nechce se mi, kámo, nechce se mi. Vzpomněl jsem si na super věc, protože mám v kapse takovou kamarádku umělou inteligenci, která se jmenuje Eva. Jasně. Tak se mi nenápadně pingtnul, jestli mi to jako nehodila, víš, že se mi s tím nepomohla. Mm-hmm. Pomohla, mám to tady. Takže pozor, jo. Spider-Man Brand New Day. O co jde? Jde o to, že má druhý největší opening víkend v historii. $355 milionů v Severní Americe za víkend. A to je crazy.
1: To je hodně, no.
0: Jako promiň, ale jediný film teda, který dal víc za ten největší opening první víkend, tak bylo Avengers Endgame a to jenom o 5 milionů.
1: Jenom o 5 milionů?
0: Jo, jenom o 5 milionů. A jakože... Rekordní opening day, to je další věc, $168 milionů první den, to je absolutní rekord. Kamo, jako trhá to rekordy a já jsem strašně rád.
1: Hele, a já se tomu vlastně ani nedivím, protože ten film je jako naprosto skvělý a hlavně je hodně očekávaný, jakože fakt si myslím, že s tímhletím filmem, že se Marvel vlastně jako vrací tam, kde byl, prostě jako předtím nezačal vymýšlet blbosti.
0: Já si myslím úplně to samý, Dome. Chtěl jsem říct fakt úplně to samý, protože v době, kdy se vždycky říká, jo, Marvel umírá, ty jo, nic, jako stojí to všechno úplně za nic.
1: Přijde s filmem, jako je novej Spider-Man.
0: Přesně, přijde Spidey, Tom Holland táhne. A samozřejmě taky Sadie Sink, jo, ale o tom se povíme zase.
1: A nebo taky Zendaya. Každopádně, no, já to zakončím, já jsem čet jednu zprávu o tom, že Spider-Man drží taky rekord za nejspradlavější prd, protože jeden týpek v Kolumbii to totiž pustil v sále a museli komplet celý kino evakuovat.
0: Ne! Ne! Ježíš, představ si tu hambu. Počkej, a vědělo se, kdo to byl?
1: No, já si myslím, že 100% to musíš.
0: Ne!
1: To se za tebou táhne, kámo.
0: Hnus. Yeah.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jako na tohle to jsem se hodně těšil, protože včera jsem tady na to byl sám.
2: Já
1: bylo
2: vím.
1: Mi tady u toho smutno.
2: Jak se vyřešil?
1: No vyřešil jsem to dobře, ale...
2: Se spinnerama si takhle fajtil,
1: no jasně jsem fajtil se spinnerama,
2: no, dobře,
1: včera
2: cinknu
1: Petr a Petr vyhrál.
2: Já to chápu, díky. Prostě ti bylo smutno včera po mně.
1: No tak jako naprosto samozřejmě, protože ty záludný otázky na mě prostě jako, já si myslím, hele, že mě to docela jde.
2: Dome, neboj, dneska ti bude veselo, protože si dáme pravdu nebo lež, to znamená, že budeme potřebovat jednoho z vás, aby se nám dovolal tady na telefon a pomohl Dominikovi s tématem, který jsem dneska vybral. A tím tématem bude maďarská kuchyně.
1: Kámo, jako
2: normálně
1: počkej.
2: Jsem včera prostě tady šel, že jo, po té Praze a říkal jsem si, bylo třeba půlnoc, že jo, a říkám, hej, mám hlad, něco bych si dal, měl jsem jenom bagetku a pak mě napadlo, hej, dal bych si langoš, neseženeš langoš samozřejmě o půlnoci v Praze, ale tak mě napadlo, že uděláme tady tohleto téma.
1: Kámo, maďarská ale jakože jestli fakt něco miluju, tak je to pravej maďarský gulášek,
2: no, tak
1: anebo pravá maďarská klobása.
2: Dobře, v tom případě, jestli to máš úplně stejně jak dom, 210, 32, 30, 30, pojď se nám dovolat, pojď mu s tím trošku pomoct, protože já si myslím, že to nemá rád tak moc, jak říká.
1: No, uvidíme, ale víš, jak to mám s jídlem?
2: No, to vím.

0: nebo lež. Co to bylo za povzdych, Dominiku?
1: Ono to tam ale fakt je v té písnice.
0: No dobře,
1: máš
0: já ti budu věřit.
1: Na konci od Eminema. Fuck yeah, fuck no.
0: Dobře, já ti budu věřit. Každopádně, máme tady pravdu nebo lež a na drátě už máme odvážného, heroického spinnera, který si říká Pajky. Čau, Pajky.
2: Ahoj, ahoj.
0: Nazdárek. Pajky. Hele, jak se cítíš na tu maďarskou kuchyni?
2: Nemám rád klobásy.
1: Počkej, ale Pajky, počkej.
0: To se mi začíná líbit, borci, to se mi začíná líbit.
1: Tohle to je právě.
2: Nemám rád klobásy, protože žiju s pocitem, že to je skoro.
0: OK, dobře, ale buď úplně v pohodě, protože mám pocit, že tady žádnou otázku... žádnou otázku na maďarskou klobásu tady podle mě nemám. Tak borci.
1: Teda, počkej, tak co jiného, ale pořádně patří
0: no
1: jako k maďarský kuchyni.
0: To se právě, aha, tak dobře, tak to se možná dozvíš právě. Pojďme na to, první statement. Pravý maďarský guláš je původně spíš polévka, než hustý omáčkový pokrm.
1: A tak proč ne na druhou stranu, ne? Co myslíš, Pajky?
2: Já přemýšlím.
1: Ale byl jsi někdy v Maďarsku?
2: Nebyl jsem v Maďarsku, ani bych tam nechtěl, protože nemám rád klobásy.
0: Hele, ale je tam krásně, já jsem byl v Pešti a bylo to super.
2: Ale co vím, tak vím, že pravý guláš se nezahušťuje ničím, že to je takový řidký, jako.
1: No,
2: když jako když udělá babička nebo to, tak řeknu, fuj, tak to bych nedal ani nikdovi, ale tak...
1: Ale já bych řekl, že to je pravda.
2: Jako když to není zaučení, tak to vypadá jak polívka, že jo, takže
1: jako
2: jo.
1: Jako vypadá, no, a kolikrát ti to jde i do toho chleba, že jo, že to jíš prostě jako gulášovou
2: právě,
1: polívku s chlebem.
2: Právě.
1: Já bych dal pravdu. Jo,
0: dobře, označujeme tedy pravdu. A je to? Pravda! Dobře. Tohle to bylo easy, jo, to byla rozjezdovka. Počkejte, jdeme dál. Statement číslo 2. Langoš vzniknul jako sladký desert, který se původně podával s medem.
1: Já nevím, podle mě langošovi by med prostě neslušel.
0: No původně, teďka už to taky nedělá, že?
1: No já si myslím, že ani původně to nebyla úplně hitparáda.
2: Nejme ani langoš.
1: Ale jako počkej, ten langoš prostě s česnekem, kečupem a sýrem.
2: Je masný úplně... Je to,
1: ne, je to perfektní. Langoš je prostě na kolotočích to nejlepší.
0: No jasně.
2: Ale jako určitě se to začalo dělat jako placky, ale jestli to jedli na sladko, to nevím, ale jsou to dobytkové, každopádně to je lež.
0: Jako podívej, dám si, že to je lež, jo?
2: Jasný, jako...
0: Hele, jako kluci, jako...
2: Je to smaženýho na volej ještě s medem, no. Tak to bych byl na tom zákoně vždycky.
1: Jako je to ultra prasárna, no.
0: No dobře, jak
2: to
0: myslíte?
2: Ne, podívej se, jak se smějevou, že?
0: No právě,
1: ale
0: že
1: právě úplně vážný. Ale tak co, Pajky, dáme, že to je pravda nebo lež?
2: Já bych dal, že to je lež.
1: Dobře, tak dám na tebe, je to lež.
0: Dobrá, označuju tady lež.
2: To je pravda, ty.
0: Kecám, máte pravdu, promiňte, co se ukliknul. Je to tak, no, dva body pro vás, Hergot. To jsem si myslel, jak
1: Pajky,
0: vás nachytám.
1: Dobře, Pajky, to vybojoval pěkně, ale tak poslední otázka, pojď, ale
0: poslední,
1: teď už jsme rozjetí.
0: Pozor. V Maďarsku se tradičně jí i palačinky plněné masem a zapečené s omáčkou.
1: A tak proč ne, to si myslím, že mohlo být dobrý ve finále.
2: Tak to třeba jim taky, jo.
1: No, právě to. Sladkoslaný, hele, já bych řekl, že pravda.
0: Pravda?
1: Hele, když mohli...
2: Nemáme to ztratit.
1: Nemáme, no, ale když mohli žrát prostě jako... Jako prostě jako, nevím, polívkový guláš, tak můžou žrát i maso v palačince, tak jo.
0: Tak říkáte pravdu, jo?
1: Yes.
0: Dobře, označíme pravdu. Máte
1: yes,
0: pravdu, no.
1: Je to tam, Pajky!
0: Jenom tak pro info, tady tohleto se jmenuje Hortobágí palacinta.
1: Hortobágí palacinta. Tak to vím, že bude první věc, kterou si dám až příjem do Maďarska.
0: Dobře.
1: Tak jo, Pajky, hele, moc díky, zahrnu mě se krásně, čus.
0: Užívej.
2: Ahoj.

0: Richardo, prvé na Rádiu Spin, jdeme se podívat na této aktuální vypadá na, v regionech, takže tam určitě dávejte pozor v Brně, protože tam je zaštosovaná zvonařka. Jinak ale regiony vypadají v tuhle chvíli docela v pohodě. Co se dálnic týče, tak poskakuje D1 na příjezdu do Brna a to tak zhruba už někdy od úrovně Popovek, takže tam určitě pozor. No a D7 aktuálně poskakuje na příjezdu do Prahy, takže i tam jezdíte určitě opatrně.
1: OK, takže když se podívám na Prahu, tak tady vidím, že hlavně poskakuje Pražský okruh, na sjezdu u Berouna to je 10 minut, pod Baraďánkem je to zhruba 12 minut, no a skáče nám taky trošičku Štěrboholská spojka, ale ne nějak extra, tam to je asi na 5 minut zdržení. Jediný crash tady v Praze zatím vidím na ulici, a teď se to musím podívat, Jaromírova v Nuslích, tak opatrně tam, to nebylo prosím vás pěkně, to nebyl výraz jako, že jo, je tam crash, jo, to bylo, že jsem konečně objevil, kde to je. No a jinak taková ta ranní klasička, postojíš si 5 minut na Nuseláku, postojíš si taky 5 minut na jižní spojce, prostě normálka. Ale kdyby cokoliv, tak dej vědět 210 32 30 30 anebo do naší mobilní apky.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Hladíš Radio Spin a Robinovi Zútovi možná kdysi dávno chyběl kapitál, ale tobě možná chybí tričko Rádia Spin, o který si teď můžeš zahrát.
2: Je to přesně tak. A zahrát se o ně můžeš naprosto jednoduše ve hře jeden na jednoho, ve který dostaneš pár záludných otázek. No a pokud je odpovíš dobře, tak tričko je tvoje. Ale pozor, má to jednu jedinou nevýhodu.
1: Jako?
2: Proti tobě totiž stojí druhý spinner, který se bude snažit uhodnout správnou odpověď na ty otázky. Takže je to takovej menší clash o to tričko Rádia Spin. Takže uvidíme, jak ten dnešní clash bude vypadat, kdo se ho zúčastní, ale to se dozvíme za 3,5 minutky. Takže volej 210 32 30 30 právě teď.

0: dva z vás, no a dva z vás tady na Rádiu Spin už tuto chvíli máme, takže kdo je na lince číslo jedna?
1: Slyšíme se?
2: Na lince číslo jedna, je Michal.
1: Ahoj Michale.
0: Čau Michale.
1: Nazdárek šéfe. Tak hele, jak se na to cítíš, protože budeš mít určitě silného soupeře, možná soupeřku.
2: Soupeřka? Slyšíš dobře?
1: No tak podíváme se, protože pokud se nepletu, tak na lince číslo dvě už se nám směje Květuše, říkám to správně.
3: Jo, jasně, Kršofa.
1: Máš krásný jméno. Ahoj, dobrý danko.
3: Dík.
0: Čau, čau.
3: Ahoj, ahoj.
1: Tak
3: ahoj.
1: Hele, teď to bude tak trošku souboj genderu, ale.
0: To nevadí, ne?
1: No to vůbec nevadí.
0: Jako hele, já si myslím, že v tuhle chvíli oba gendry dokážou.
1: Přesně.
0: Dokážou odpovědět na naše záludní otázky. Tématem dnešní hry jeden na jednoho jsou auta. Neslyším žádný nadšení, teda.
1: Jak... Vypadá...
3: No, dobrý, já čekám, až to, až to...
1: Ale ani negativa, takže v pohodě. Hele, jenom připomenu pravidla, přihlásíte se tak o tu otázku, o tu odpověď, že vy křiknete nahlas svoje jméno, my vás vyvoláme a když to řeknete správně, tak máte bod.
0: Je to naprosto jednoduchý. Tak jo, takže jdeme na otázku číslo jedna. Kolik má auto kol?
2: Michal.
3: Květuše.
1: Michal byl první. Michal.
3: Lena.
2: 4+1.
0: 4+1 si myslím, že je vlastně jako správná odpověď, protože v kufru
1: no, se dá s tou rezervou, no.
0: To je vlastně jako pravda, takže odškrtáváme, že ano.
1: Jeden bod, Květuše, nevěř hlavu, protože druhá otázka
3: zní.
1: Druhá otázka. Jak je na řadící páce označená zpátečka?
3: Květa.
0: Květa.
3: No, doprve, já nevím. Erko.
1: Erko.
3: Ne, vůbec, ne.
1: Dobře,
3: já.
1: Nedělej, dobře to je. Jedna, vyrovnáno. Poslední otázka.
3: Rozhodující.
1: Tak jdeme, dej nějakou.
0: Dobře, tak dáme nějakou úplně jednoduchou.
3: No.
0: Jakou barvou bliká blinker?
3: Květuše,
0: pojď.
3: Oranžová, taková oranžová.
1: Jo.
3: Sorry, Michala.
2: Gratuluju, no,
1: ne,
2: to není
1: třeba se omlouvat. Michal to samozřejmě vzal jako hráč a zároveň Michala nevěř hlavu, protože přesně, za první
0: přesně
1: a za druhý zavolat můžeš úplně kdykoliv znovu, protože tady tuhle tu hru tady hrajeme každý ranko.
2: Já to tričko mám, já
3: po druhý za sebou.
2: Květuše,
3: a já to tričko tak nemám, já ho nemám totiž a já ho chtěla. Děkuju.
0: No, teďka už o Květuše mít budeš, tak vydrž na drátě, řekneme si, kam ti tričko pošleme.
2: Díky, mějte se.
1: Taky, čus.

0: Spin ráno. Meša.
1: Kdybyste právě teď viděli ty sprinty, které tady Dominik Zandal po celém studiu, to jste neviděli.
2: Tak to koukám.
3: Ale po první životě jsem běžel a neudělalo mi to dobře, tyhle nějak mě píchá u srdce teď.
1: Každopádně už je tu s náma i Vicky. Čau Vicky.
2: Čau.
3: Čau. Tak co Vicky, jaký máš ráno dneska?
2: No krásný, já jsem sem přišla, vy tady v obklopení kamer prostě,
1: jo,
2: to zajímavé.
1: Jo, my jsme to nezmínili tady, ale každopádně něco málo se tu možná točilo teďka.
3: Něco jako tak, my jsme to ani neměli zmiňovat podle mě teda, takže si podle mě práskne něco.
2: Je to hrozně tajný.
1: Je to tajný, samozřejmě.
2: Dobře, tak
1: tajný.
2: Jo, tak...
1: Když řekneme co, tak je to v pohodě, takže nic se nestalo a jdeme dál, pokračujeme na Meša.
3: Tak jo, a my si jdeme dnešní Meša připomenout a Vicky toho uslyší poprvé, tak jsem zvědavý na to.
2: Tak to jsem teda taky
3: jak zandá a nebo nezandá, takže Vicky, Meša pro tebe.
4: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
2: No.
1: To zakončení je nejlepší, to je.
3: No.
1: No šup?
2: Já no. nevím.
1: Vicky.
2: Já jsem dneska nějaká lichá. Nevím.
1: Říkáš herečka, jo.
2: A já vám nic nepovím. Ať to řeknou spineři.
1: Taky vypni mikrofon.
3: To se takhle ale nemůžeš říct prostě, Vicky. No tak dobře. Tak my jdeme za Petrem.
5: No kluci, tak my šampu máme. Hujer, meteleskům, leskům. Je to Marečku, podejte mi pero.
1: No.
3: No vidíš, ale Marečku, podejte mi pero tam.
2: No Marečku, podejte.
4: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
2: Já jsem si říkala, no, že to...
4: Že už začne.
3: Že to bude ono,
2: že to bude něco takového podobného.
3: Pak tady tě pobal pajky, ale nejsem si teďka úplně 100% jestli to, co jsem tady teďka našel ve svý záložce, tak bude pajka, myslím si, že jo.
6: Takže je tam Dáme Party, Reginald.
1: Hezky.
6: Je tam Madagaskar. A je tam Marečku, podejte mi péro.
3: Tak Dáme Party, to už víme, že tam je.
7: Dáme Party!
1: No a co ten Madagaskar, slyšíš ho tam?
2: I like to move it.
3: Tak přesně ne.
2: Ne?
3: Tak si to pojďme poslechnout ještě jednou.
2: Víte, co tam možná slyší?
1: Co tam slyšíš?
2: Mašinku Tomáše.
1: Ty jo, ne.
3: Ale můžete poradit jednu věc, začíná to taky na ma.
2: Má.
3: Ale Mašinka Tomáš to není. Mm-hmm. No tak jestli víte vy, tak dávejte vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. No a my to tady snad za pár minutek rozlouskneme.

0: chvělý run jako Celest Buckingham.
1: Jako Celest Buckingham.
2: Jako Celest Buckingham.
1: Radio Speed.
3: Buckingham.
1: Dej tam to tempo a pojď uhodnout ten mashup.
2: No vidíte, ale vám to jde hezky. No tak jo, tak jdeme ještě naposledy otevřít dnešní mashup. Pojďme si ho ještě naposledy připomenout.
4: Soudru, profesore, za minutu bude zvonit.
2: Tak víme, že tam je Marečku, podejte mi pero, víme, že tam je Reginald, dáme party. No tak se jdeme podívat dál, cinknul nám taky Michal.
5: Ahoj, tak za mě tam je 100% Maxi Pesík z Mělka.
2: No vidíš, ale
1: je
2: Maxi Pesík. No moc se nerodujte, protože nám chybí ještě jedna věc.
6: Co? Ty pátky myslíš, jak se tam ozvou, nebo?
2: No, to nejsou úplně pátky.
1: Pátky?
2: Tak jdeme se podívat dál, protože další voiceovku tady mám od Dary.
7: Čau, kluci. Takže, Marečku, podejte mi pero, Reginald, dáme party a náhodou těžký váhy.
2: Tak to nevím, jestli by tam mohly být těžký váhy. Co? Myslíš, jaký mohly by tam být těžký váhy?
6: Já tam žádný těžký váhy neslyšela.
2: Tak Dara, očividně jo.
8: Zběrám těžkých váhy, jak v džimu, tak v životě.
6: Tak to je hustý.
1: Ale zrovna tohle podle mě šlo pořád jako, poznat jako líp.
6: Fakt? Tohle to jsi šlo fakt poznat dobrá. Hrozně dobře.
2: No poslouchej, no.
1: Pustíš tam ještě jednou?
2: Poslouchej.
8: Zběrám těžkých váhy, jak v džimu, tak v životě.
6: Začal. Ok, úplně na začátku. Já jsem vždycky jako první tři vteřiny z těch čtyř úplně jako vyděšená. To znamená, že to se nechytá. Seš dobrá.
2: Ne, všichni jste dobrý, protože dnešní mashup jste dali dohromady.
6: To jsou velký ovace, máte tady velké publikum.
2: No to víš, ty vole, to máme před nahraných 150 tisíc lidí. Každopádně, my se blížíme do komunikátorů, takže Vicky, jakou písničku by si dneska chtěla nechat od Spinneru zahrát?
1: Tak dobrá otázka.
6: Já bych dneska dala nějakého Gleba prostě, Známky života třeba.
1: Dneska jsme tady řešili, kámo. Celebrity Voice Lipu se nám vyskytuje jeden takový Mára Flutka.
6: Aha.
1: A jedna zapověď byla, že miluje Gleba, že ho tady často pouští, tak se to krásně spojilo dneska.
2: Ale přesně, tak to teda se uzavírá a docela se teda v tuhle chvíli divím, že netypovali tebe, Vicky.
6: No to já se teda taky divím, protože já Gleba
1: protože
6: úplně
1: Vicky
6: miluju.
1: Byla týden zpátky, že jo, když ty tady nebyl, tak já jsem to tady měl.
6: Jak je pravda.
2: Já kápu.
6: Ale Gleb bude teďkon i asi za chviličku vydávat svoje nový EPčko, takže já bych si ho tady připomněla v éteru.
2: Já jsem slyšel, že se něco líklo a že se vlíklo něco, co internet slyšet neměl, takže ty spekulace jsou možná reální. Každopádně, krom toho...
1: Tak to jim o tom musí říct, Vicky, to já vůbec nevím, co
6: to je. Teda to by mě taky zajímalo, to mi do mě nabrýfuje, já to pak řeknu.
2: Já jsem to ale neslyšel, protože mě to nic moc neříká.
1: Ne.
6: Dome, víš co? Je na čase, aby začal komunikátor.
2: Je na čase předat jazzle tady,
1: Vicky. Je na čase, aby si řekl počasí a ušel.
2: No tak jo, tak to se týče v tuto chvíli počasí, tak počítejte s tím, že by tam mělo být zhruba tak nějakých aktuálně 30 stupňů Celsia. Už mi to tady ukazuje, to
1: fakt,
2: docela vyskočilo za tu dobu, co vysíláme.
1: Tak mě to jako ukazuje 26 zatím průměrně.
2: Hele, to mě jak jde, no, jakože spíš tady mám ty třicítky. Každopádně počítejme na jeho Čech by mělo v tuto chvíli pršet, je tam nějaká ta změna. No a co se týče dnešního odpoledne, tak počítejte dál s deštěm, konkrétně třeba i ve středu a na severu Čech. No ale teploty pořád kolem 35 stupňů.
1: Ošklivost, opalovák, anebo nalezte ven, no a ty si Vicky. Chci si zahrát něco dobrýho.
2: Tak jo. Tak poslouchejte komunikátor, užijte si dopoledne, užijte si taky odpoledne a podvečer s Jirkou a s Márou. No a my se slyšíme zase zítra ráno, tak si mějte krásně, čus.
9: Spin Radio.
10: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, už máme středu, 5. srpna, no a svátek má dneska Kristián. No tak Kristiáne, všechno nejkrásnější k svátku, užívej dneška. No a já už se teďkon samozřejmě vrhám na bonžurku s Vicky. Já doufám, že jsi měl včera možnost se schladit po těch obrovských bedrech. Já včera vyrazila do Žlutých lázní, hele, přijela jsem ke vstupu a zrovna v tu chvíli se spustil ale totální slejvák. Jestli víš, tak včera v Praze dokonce byly takový jako bouřkový mraky, dokonce se i blejskalo. A věř mi, že bych to teda normálně otočila, jo, ale rozhlídla jsem se po pláži a řeknu ti, že prostě Pražáci rozhodně nejsou z cukru, my se toho prostě nebojíme, Praha je drsnej hůd, prostě návštěvníci se rozhodli, že prostě když si ten déšť nebudou připouštět, tak jednoduše neexistuje. No, tak co, tak jsem se inspirovala a taky jsem dělala, že ty bouřkový mraky neexistují. Úplně jsem je ghostla a dobrý, hele. Takže ghosting funguje jak ve vztazích, tak evidentně i ve vztahu k počasí. Fungovalo to, no a víš co, potom už se objevilo i to sluníčko a bylo krásně. Takže za mě úplná paráda. Dneska bude samozřejmě taky obrovský vedro, takže pokud můžeš, tak rozhodně vyraž někam k vodě. Třeba ty Žlutý lázně za mě byly fakt super. A musím říct, že teda na to, že jsem Pražák, tak jsem tam byla úplně poprvý a byla jsem nadšená. Vždycky mi bylo řečený, že je tam hrozně narváno. No a zrovna včera, možná i díky tomu dešti, vydrželi jen ty nejsilnější, ale jako furt nás bylo dost, ale bylo tam příjemně, musím říct. No tak prosím tě, teď už dost o vodě, ale samozřejmě bych ti ráda řekla, že nám začíná komunikátor, to znamená, že tady hrajou tracky podle tebe 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, já už teďkon tady očekávám první telefonáty, protože hned za tři tracky je to tady samozřejmě tvoje. No a jak už jsem říkala, pojďme si to tady začít dneska tím glebem. Mně to udělá radost, věřím, že tobě taky, tak jdeme to pořádně rozjet. Známky života, Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání a musím říct, že teda dneska je to tady úplně nadupaný playlist. Poslechni si sám, co si bude přát tady Lukáš.
2: Čau Lukáš, vybral jsem Smekal a posílám to vám do studia, všem, kdo poslouchá Spin Radio a všem, kdo aktuálně řídí a jedou někam daleko.
1: Díky moc, Lukáši. Lukáš jede Ostrava Brno, to jsem ani nevěděla, že je dokonce až 2 hodinky jízdy, tak přeju ti, ať ti cesta rychle utíká, ať jsi brzo v práci. No a zdravím samozřejmě na Moravu. Měj se krásně, no a teď už jdeme zandat totální banger, při kterém si myslím, že si všichni rádi zařídí, a to je samozřejmě Mezcal Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: jako bych nikdy nežral, tlak jako bych nikdy nesl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 228. kilometru ve směru na Brno. Je to v okolí Biškova, čekej tady zdržení. Crash je taky na D55, a to na 18. kilometru ve směru na Olomouc a v okolí Hulína. No a nehodu hlásí taky D8, a to na 35. kilometru ve směru do Prahy, v okolí Nových Dvorů. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Strakonický, což je na Zbraslavi. Jsou tady uzavřený hned dva jízdní pruhy, jinak obnovení tady čekají až kolem 11. hodiny. Bavíme se tady o Strakonické směrem do centra, je tady v sobě autobus a osobák hned za Lahovickým mostem. Crash je taky v ulici Jaromírova, no a poskakuje nám Svatovická, čekají tady 10 minut navíc. Díky moc, to je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak dávej vědět 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, no a na drátě už tady Tonda. Ahoj Tondo.
2: Čau.
1: Hele, ty jsi říkal, že jsi na cestě teďka, tak kam vyrážíš?
2: Jedem zrovna na koupák, takže.
1: To je úplná pecka, ty bláho. No a počkej, radši přírodní anebo umělej?
2: Umělej.
1: Umělej. Máš radši prostě, když tam žádnou rybu nepotkáš?
2: No.
1: Jo. Takže rybář nejseš, prostě žádnýho kapra tam jako nechceš v té vodě.
2: Ne.
1: OK. A kapra ke štědrovečerní večeři, ano nebo ne?
2: Tak klidně.
1: Jo, to klidně, dobře. No já jsem se ptala, jako jestli ti vadí jako ryby ve vodě, anebo jestli ti vadí i ryby na talíři. Takže ryba na talíři, kámoš, ryba ve vodě, nepotřebuješ. Dobře.
2: Okay,
1: takže nás budete ladit i na koupáku, jo?
2: No, jo.
1: Tak to je hezký. No tak Tondo, prosím tě, co ti můžu tady pustit na cestu k vodě?
2: Baby, já budu dělat Patrika a Iza.
1: Skvělý, hele, mám to tady pro tebe a pro koho to budeme hrát?
2: Pro všechny spinnery.
1: Hezky. Dobře, Tondo, hele, měj se krásně, užívej vodu. No a já se loučím a jdu ti zahrát. Radio Spin?
2: Jo, děkuji.
1: Čau.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, samozřejmě, že taky komunikátor, takže je ten čas mi zavolat 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku a zpříjemni nám tady teď tu středu. Jsme v půlce týdne, takže vlastně za chviličku už máme zase víkend, tak se můžeme spolu těšit. Ano a přitom si samozřejmě pouštět pořádný bangry. No a teď už se spolu podíváme na počasí. Koukám se s tebou, jak bude venku. Dneska 25 stupňů Celsia momentálně v Praze a tak jako polojasno ve zbytku republiky, už se ale zase blížíme k 29 stupňům Celsia, dnešní maximálky až 39 stupňů. Jo, sice po většině území by se mělo jako přehnat pár přeháněk, trošičku nám zaprší, ale celkově, když na to koukám, tak teda jako teploty budou brutální. Tak bacha na to, jenom bych tady ráda zmínila vlastně jednu ženu z Indiány, která údajně měla zemřít na intoxikaci vodou, jo. Takže tímhle s tím bych ráda připomněla, rozhodně pij, ale zase nepřehnat to, jestli do sebe naklopíš 2 litry najednou a hecneš to, tak pozor, aby to nebylo jako na ex a potom z toho ex nešel. Takže bacha na to, rozhodně pitný režim dodržuj, ale průběžně, takže teďkon si zase dej 2 svoje loky a za 10 minut ti řeknu, aby si zdal další 2 a bude to v pohodě. Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Zbrašovské, Javořičské, Mladičské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin jde s tebou. Rádio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Spin.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už na drátě Petr. Čau Petře. Haló, haló, slyšíme se?
2: Ano, čau
1: Vicky. Super, ahoj. Tak co, jak to dneska jde?
2: Krásně, ukazuje to 30, tak jsem úplně spokojený.
1: Je to parádní, jo?
2: Odpoledne zase padnu.
1: Ajajaj, chystáš se někam jít koupat dneska?
2: Ne, hele, já asi po práci domů vemu na chvilku pejska, jestli bude chtít a
1: jo.
2: Budu odpočívat. Já jsem z toho auta za těch 14 dnů, co jsou ty horká, jsem úplně hotovej.
1: Ale teda klimoška už ti funguje normálně?
2: Funguje, no, ale nepouštím jí zas tak moc, abych z toho nebyl nachýpaný.
1: Abys nebyl nemocný, tomu rozumím. Tak jako ty jsi i říkal, že jsi vždycky vybavený těma tričkama, ne? Že jich máš víc, že
2: no,
1: jako můžeš vždycky jedno větra, druhý máš na sobě.
2: Jo.
1: Máš systém, tak to je dobrý. No a piješ, jo? Udržuješ pitný režim?
2: Jasně, dodržuju to od té doby, co se mi přihodilo, tak ty litra a půlky dám.
1: No ty bláho, ty vlastně k tomu jsem se včera už pořádně nedostala. Ty jsi totiž říkal, že jsi úplně nějak jako kvůli nedostatku pití ztratil vědomí, ne?
2: Probavalo jsem, no, přišel jsem domů z práce a v obýváku jsem si chtěl dát jídlo a najednou jsem byl s vidličkou a nožem na zemi.
1: To je strašný, Petře, ale jsem ráda, že nakonec máš jenom bouly, teda, že jinak jsi v pohodě.
2: No.
1: Ale to bylo tyko nějak dva dny zpátky, ne? Nebo jak to bylo?
2: No, dva. Já jsem to podcenil, prostě podcenil jsem pití. Nic víc.
1: Bláho.
2: Nic
1: Takže
2: víc.
1: Prostě i takový bouráci jako ty, Petře,
2: jo.
1: Prostě někdy můžou podcenit pití. Hele, tak jsem ráda, že teď se to držíš. No je, školácká chyba, přesně tak. Ale jsem ráda, že to tady říkáš, že třeba teď budeš pro ostatní vzorem, aby to dodržovali s tebou teď.
2: Tak člověk si mohl říct, že oslabujou důchodci, jo, ale jako mě 50, tak je to tak, no prostě.
1: Hele, Petrovi je 50, je to prostě skvělý plavec, prostě takhle sportovec a stejně, jo, prostě nenapil se vody a jak to potom končí, tak pijeme všichni vodu, pijeme pitnou vodu, pijeme vodu a nepijeme rum. A co si necháš zahrát, Petře?
2: Ale dáme všem, dáme Reginalda, dáme party.
1: Dobře, mám tady pro tebe party. Měj se krásně, Petře.
2: Měj se, Vicky, čau.
1: Ahoj, Radio Spin.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky.

0: Studio Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další track na přání, no a na drátě už teďkon Kuba. Čau, Kubo.
2: Ahoj, Vicky, čau.
1: Čau, čau, hele, zdravím do Chebu. Jak tam je na západě?
2: Strašný vedro.
1: Hrozný vedro, hic.
2: Strašný.
1: Aj, a jsi v práci?
2: Ano, bohužel v práci, na přímém sluníčku.
1: Na přímém sluníčku, no zrovna jsem se tě chtěla zeptat, jestli tam máš nějakou klimatizaci, tak nic, jo?
2: Ne, vůbec, maximálně průvan a ten se mnou taky moc, jako...
1: Aj, to by chtělo nějaký vějíře, ne? Něco takového si pořídit. Nefasujete chtělo v práci?
2: Ne, chtělo by to něco takového, no.
1: Škoda, škoda. A můžu se zeptat, co děláš?
2: Opravu kamiony.
1: Aha, OK, no tak seš ve stínu kamionu, ne?
2: Jo.
1: Nepomáhá, no.
2: Ne, teď sklápnu kabinu akorát, takže tam tady venku
1: hustý,
2: dělám.
1: Hustý. No a to jsou kamiony, které jako převáží co třeba?
2: Převáží úplně všechno. Pod jednou značkou, pod Scania, takže aha, jenom Scania a kamiony. Aha. A ty vozí úplně všechno.
1: Úplně všechno, jasně. Takže prostě kdo si je najme, tak tomu vozí náklady. Aha. Já jsem si říkala, jestli tam máš třeba nějakou míchačku, jestli musíš líst do té cisterny nebo něco takového.
2: To zapadlo, ne.
1: To nemusíš, dobře. Takže jenom do motoru, do kapoty.
2: Jenom do motoru, jenom do samotného kamionu, do návěsu moc ne.
1: Jasně. No ty bláho, dobře, no tak ti teda přeju, aby si tam úplně se neupekl. Mám tady pro tebe teďkon písničku na přání, tak co to bude, aby si se trošku schladil?
2: Rád bych od Kanye Westa.
1: Uh-huh. Takže máme tady... OK, Black Skinheada tady mám. No a pro koho budeme hrát?
2: Pro vás do studia, všichni, co se pečou venku a opravou kamiony.
1: Dobře, ale tak jo, tak pro tebe, pro všechny taky kamionáky, měj se krásně a pouštím, ahoj. Čau, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Rovnou mířím tady na dálnice. Když se podívám, tak kreš je stále na D1 na 228. kilometru ve směru na Brno, a to v okolí Vyškova. No a teď už jsem v samotné Praze, kde teda koukám a vypadá to, že máme kreš v ulici Jaromírova, no a potom tady taky v ulici Podchodovém, ale jinak by Praha měla být svým způsobem průjezdná. Samozřejmě, že čekají zdržení například na Novopatské kolem 5 minut, a nebo například taky na Wilsonově, tady taky kolem 5 minutek navíc, ale jinak to je právě všechno v celku v pohodě. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký čerstvý info, který jsem tady neviděla, tak rozhodně neváhej a dávej vědět mě i spinnerům 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v repu.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě další track na přání. Tentokrát z naší apky, mám tady totiž vzkaz od Davida.
2: Čau Vicky, tady David, zahraj mi tam prosím tě od H1.6 Robin

0: co chcem. Díky, čau. A bude to jenom pro tebe do studia.
1: Díky moc, Davide. Já musím říct, že tvůj výběr mě vždycky mega potěší. Prostě máš skvělý vkus, tady není o čem. A dáváme H1.6. Užívej, krásný prázdniny, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že dál nám tady jede komunikátor, kde hraju podle tebe. Jsou tady prostě samý bangry, protože spinere, ty máš jednoduše ten nejlepší styl, takže těším se, že se ještě ozvou i další 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku Big Těšink. No a teď si dáme počasí. Koukám na to, jak máme venku a momentálně máme 27 stupňů Celsia, v Praze ve zbytku republiky až 31 stupňů a polojasno. No a odpoledne tě čekají skoro 40 až 39 stupňů Celsia s tím, že na určitých částech republiky ti může i trošičku zapršet. A to včetně třeba Prahy nebo Karlovarského kraje. Tak bacha a deštníky sebou.
1: Spin Radio.

0: Radio Spin.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky podle tebe, no a na drátě už teďkon Štěpa, čau.
2: Nazdar, Štěpa.
1: Ahoj, ahoj. Prosím tě, Štěpo, my jsme se tady hned zakecali ještě před vstupem. Kam, prosím tě, míříš o víkendu? Mě to mega zaujalo.
2: Na Povaleč.
1: Jo! To je úplná pecka, yes! Hele, prosím tě, řekni, Povaleč pro posluchače, kteří by třeba úplně nevěděli, o co go?
2: Je to taky menší festival v prírodě, kde je mix žánrov, je tam aj divadlo, workshopy, premietanie, hudba, jedlo.
1: Yes, já můžu jenom potvrdit, já jsem tam taky byla, je to teda už asi 2 roky zpátky, ale vždycky to bylo úplně parádní. No a letos, kdybych nebyla na Moravě, tak jsem rozhodně, to je Karlovarský kraj vlastně, ne?
2: Povaleč. Ano, ano.
1: Tak jsem ano. V Karlovarském. Já jsem na východě, tam se to děje na západě, ale jako rozhodně tam chceš bejt. A vlastně to baví celou rodinu, že jo? A je to pro všechny věkovky.
2: Těž si myslím, a ještě je pre psa klidně.
1: A pro psa, to je pravda. Tím špárem zdravím taky tvýho pejska, který je teďkon s tebou.
2: Díky.
1: No, a ještě by mě zajímalo, prosím tě, na koho ty se tam těšíš?
2: Za mňa určite Ventolin, pretože som ho ešte nevidel, to bude riadna party. Potom Fakult a Mutanti.
1: Yes. To ja teda odporúča. Môžu říct, že máš úplne taste, ktorý mám úplne stejný ako ty, pretože Ventolin je skvělej DJ, Fakult, úplná pecka, to som taky slyšela naživo. A Mutanti, tak to pro všechny posluchače, to je úplne skvělá alternatívna rapová skupina, ktorou doporučujú, mají napríklad i spolupráce s Katem, takže určite mrknúť na to. Ja už bych jenom doplnila tady, že je tam taky skvělý například Drum and Rap, kteří přijedou, nebo MC Gay a bude tam taky například ještě rapově. No a teď jsem to zapomněla, kdo tam ještě bude, ale bude to velký. Bude tam Semark, to není vůbec rapový, ale bude to velký. Hele, díky moc, že jsi se ozval, Štěpo. Přeju ti, abyste si to tam užili i s pejskem. No a teď už co si necháme zahrát? Já jsem řekla, že bychom mohli past dát, co ty na to?
2: Pojďme past.
1: OK, tak jo, mám tady past a neklid. Měj se krásně, ať to utíká
2: díky,
1: v práci.
2: Díky, nech vás prvná síla.
1: Díky. Čaute. Čau, Rádio Spin.
0: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

0: Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zvěnivsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám jít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že

0: Prázdninový spin ráno.
1: Česku řádí gang týpků, který nelegálně prodávají papouška.
2: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
1: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
3: A to tady myslí za máničku. Uklíš kamarino mám ratra.
4: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
3: Hej, tuto barákou.
2: Kámo.
3: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
2: Skvělý, to je skvělý tady tohleto, soukromá voliéra Rádia Spin.
1: Přesně tak, každopádně Krištofe, jaká by byla tvoje hláška?
2: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu, Mussolini, a Joe se zbudí a udělal by...
3: Koupil ti lístek?
1: No tak jo, tak se
3: slyšíme zase zítra, jo, na Rádio Spin, tak čas. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už mám tady teďkon ve vstupu s sebou, ahoj Dejva.
1: Čau.
0: Tak prosím tě, ty voláš teď z práce, viď?
1: Ano.
0: Jak to jde?
1: No, tenhle den dobře, včera to bylo horší, jsem si byl schopný při odjehlování bloku poranit malinko ruku, ale dobrý. A tenhle týden jsem tady sám, protože kolega, co mě zaučuje, tak má dovolenou, takže, ale zatím docela dobrý.
0: Jo, takhle, tak víš co, ale...
1: A jsem to čekal i horší, ne?
0: Jako na druhou stranu prostě teď máš v rukou ty, jaké rádio bude hrát, takže ne, jakože na té dílně vlastně nejseš sám, že jo, seš tady vlastně s náma, s rádiem Spin, je to tak.
1: Jo, už druhý den.
0: Takže vlastně dobrý. Takže dobrý, dobře. No tak to jsem hrozně ráda, že jsi zavolal, Dave, že ti tady můžu prostě k tvé práci, k tomu, jak prostě šikovně, takže ty vlastně hobluješ bloky, kdybych to řekla laicky. Jo, dobře, tak jo. No tak ať ti to jde, jsi teda v práci novej, jo, když se zaučuješ.
1: No, měsíc a něco, málo teďka.
0: Tak ideální, no tak ti přeju, ať se ti tam líbí, ať tam máš fajnovýho kolegu, který tě ještě bezvadně dozaučí. No a teď, co ti můžu tady zahrát, ať ti jde práce od ruky, takzvaně.
1: Tak tu zábavu od Refiu asi.
0: Refiu a zábavu?
1: Jsem dlouho neslyšel.
0: Dobře, tak jo, takže bude zábava, Refiu, protože, yes, mám to tady už pro tebe připravený. A měj se krásně, tak jo, pouštím, ale ti to tím směrem, krásný den. Radio Spin. Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Tady máme nehodu na D5C a to na 3. kilometru na příjezdu do Prahy. Bacha na to, bavíme se tady v okolí Rudný. Pozor potom taky na D8 na příjezdu do Prahy máme další crash a tam rozhodně čekej kolem nějakých minimálně 10 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme nehodu na Povltavské a potom taky v ulici Cínovečka. Tady se bavíme o sjezdu z Kostelecké ulice směrem do centra, je tady v sobě osobák a nákladák. To je ode mě zatím z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a rozhodně zavolej, buď na číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Hlavně bezpečně, Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Radio Spin, československý underground.

0: Spin.
1: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další skvělý tracky na přání. No a já už tady mám teď Vaška. Vašku, co to bude?
2: Já jsem Vašek a chci pustit WTF od Izomandiasa a PTK z album Exit u palice. A je to pro mýho tátu, pošlila mu to do Prahy.
1: Jasnačka, Vašku, Vašek posílá Vaškovi, tak prosím tě, mám to tady samozřejmě přichystaný, poletí to tam do éteru, no a musím teda říct, je vidět, že znáš album, že máš naposloucháno a víš, co pouštíš, tak jedeme na to, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a před náma už poslední hoďka komunikátorů, kde hraju podle tebe. Takže rozhodně se můžeš těšit taky na další bangry od dalších spinnerů. Rozhodně neváhej a ozvi se mi. No a já už ti dejdu teďkon říct, jak jsme na tom s počasím. Tak zase slyšíme, že ptáčkové ještě zpívají, možná, že odpoledne trošku zmoknou, ale zatím ti můžu říct, že v Praze 30 stupňů Celsia, ve zbytku republiky máme 32 až 36, koukám, že na Moravě už to zase pořádně pálí. Dneska maximálky kolem 38 stupňů Celsia čekej přeháňky, a to na určitých územích. Praha teď zase vypadá, že tam pršet nebude, ale Karlovarský kraj, tady by nějaký přeháňky být mohly. To samý Liberecko a taky Vysočina. No tak pokud můžeš, vem si deštník, ale pokud už ho sebou nemáš, tak stejně o nic nejde, protože je takový vedro, že uschneš dřív, než stačíš říct Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej si na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio

0: mobilní aplikace.
1: Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já už tady mám další track na přání, tentokrát od Jiřiny.
2: Čau Vicky, tady gangbandiáci. Prosím tě, nech zahrát pro našeho kamaráda Tomíka, který měl narozeniny, něco pěkného od Supercrew. A zdravíme vás. Čau.
3: Bé.
1: Čau. Hele, super, díky. Mně se tam líbila na konci i ta ovče. Bé. A. Ale už to tady mám, hele, pro tebe Supercrew. Já myslím, že tady ještě můžu dělat další zvířátka. Umím ještě. A nebo ještě koně. Jo, ne dobře, to už bylo trošku lamácký. Každopádně, pánové, jsem ráda, že jste se ozvali. Tomáši, tobě všechno nejkrásnější k narozeninám. Já doufám, že posloucháš. Hodně štěstí, milý Tomáši, hodně štěstí, zdraví. Hele, přeju ti, aby si kolem sebe měl samý takovýhle super, super vtipný kolegy a kamarády, jako máš tady kluky, Jiřinu a spol. No a já už pouštím Sweet Dreams, protože narozeniny, to je vždycky sweet. Radio

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, je tomu opravdu tak, mám tady další vzkaz z apky a tentokrát od Petra, tak co to bude?
2: Čau, zahrajte prosím pro všechny spinnery od Pio Squad, chtěl bych, díky moc.
1: Jasná věc, chtěl bych jen pár věcí. Já bych chtěla, tyjo, dneska bych chtěla hodinky s vodotryskem, abych se mohla chladit kdekoliv a kdykoliv. No nic, Petře, přeju ti, aby ti to v práci utíkalo, jestli seš na cestách, aby si byl brzy tam, kde potřebuješ být. No a pro všechny spinnery, hrajeme Pio Squad Radio Spin.
3: Jsem

0: tlak. Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, že tě zvu na Afterwork on Tour Summer Affair. Přesně tak, protože po práci jsme všichni mega unavení a chceme dobít baterky. No a kde jinde a s kým lepším dobíjet, než prostě s DJ setem, s dobrým pitím, s jídlem, s fajn lidma. No a taky s pop-upem Jam & Co, což je skvělá streetwearová móda. Yes, jdu ti připomenout, že samozřejmě stále probíhá velká Tour de Republika a to DJů Mike Traffic, Double J, Orion, Ners, Noir a Robot. Ty se postupně střídají a hrají svoje sety po celé republice. Teď v nejbližší době se můžeš těšit, a to 14. srpna v Mělníku na náměstí Míru. Bude tam právě i ten pop-up s tou skvělou značkou Jam & Co. No a bude tam taky Mike Traffic, Robot a Ners. Takže ber kámoše, ber opalovák, rozhodně si vem nějaký cash, aby si mohl něco dobrýho koupit. Víš co, jinak ta akce je celá zadarmo, takže úplná parádička. Osluníš se, dobiješ baterky, bude krásně. Tak jo, vidíme se tam, teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, tak momentálně to vypadá všechno v pohodě a průjezdně, takže se přesunu rovnou na dálnice. Tady máme totiž nehodu na D11, a to na 8. kilometru ve směru do Prahy, je to v okolí Jirny, takže bacha tam. No a Praha samotná, tak ta má crash v ulici Strakonická, potom taky na Dobříšský, je tady neprůjezdný levý pruh, je to směrem na Baranďák a jsou tady v sobě tři osobáky, tak bacha, pokud můžeš, tak Dobříšský se rozhodně vyhni. No a crash máme taky v ulici Chodovská směrem do centra. Tak tohle vypadá, že je zatím ode mě z dopravy vše, hlavně všichni opatrně. No a pokud máš nějaký info, tak rozhodně se poděl, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. Mám tady vzkaz od Barů.
2: Vikinko, poprosila bych tě, abys mi zahrála písničku Memphis od Malpa.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, Jirka už taky tady. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Tak Jirko, čau, jak ses měl dneska? Byl jsi se koupat třeba včera?
1: Nebyl jsem se koupat, protože já pořád tady vždycky v Praze řeším, kam se jít vykoupat. Já jsem tě dneska slyšel, že jsi byla ve Žlutých lázních.
0: Jo, a bylo to úplně super.
1: Bylo to dobrý?
0: Jo, fakt jsem tam byla poprvé, vždycky jsem se bála těch návalů, jak jsem říkala, ale musím doporučit, jedině doporučit. A hlavně, co je super, za prvý je tam i jako možnost skočit si do té Vltavy, že je tam taková jako lodička, nebo jak to říct, prostě takový jako skokánek. Jo, ale doporučuju se předtím trošku opláchnout, protože já jsem do toho skočila a fakt teda to byl jako šok.
1: Šok, jasně.
0: Fakt je ta Vltava ledová. No a je super, že tam můžeš půjčit věci, takže jsme si půjčili kajak a jeli jsme na kajaku.
1: Hezky.
0: A málem nás normálně přejeli veslaři, jako stylem, že na poslední chvíli jsme byli jako pomoc! A normálně v tu chvilku veslaři byli jako prostě byli trošku jako Haaland. No hele, normálně můj zadák dostal veslem a normálně dostal takový jako šlic normálně.
1: Aj,
0: šílený. Je to Vltava je nebezpečná.
1: Tak já děkuju za tip. Já vždycky chodil na krejcárek,
0: no.
1: Ale tam vždycky, jak je to malý, tak tam je víc lidí jak vody, takže tam pak už se to velice rychle vyčerpá, ta kapacita.
0: A to mě teda taky překvapuje. Já jsem si myslela, že na krejcárku je prostě jenom tramvaj. A ona je tam i nějaká louže, jo?
1: Přímo vlastně nad tou tramvají, když tam vejdeš do toho lesíka, jdeš po schodech nahoru, tak vlastně pár kroků od toho je bazén venkovní.
0: Aha.
1: A moc hezký. Já jsem tam byl párkrát i jako ráno a to jsem tam byl zase úplně sám a to bylo fakt jako pecka.
0: Takže paráda. Ten, kdo má home office nebo stejně jako Jirka začínáš odpoledne, tak teď už ví, kam si skočit. A rozhodně to není úplně do ledové Vltavy, předtím doporučuju fakt si něco. Víš co, trošičku se jako ošplouchnout, protože ten teplotní šok teďka taky musí být jako potom příšerný.
1: No jasně, ať vás neklepne z toho.
0: Přesně, ať vás neklepne Pepka. No tak Jirko, co dneska budeš řešit, co nás čeká?
1: No my se dneska podíváme na, určitě všichni známe šikmou věž v Pise, ale my se podíváme ještě na šikmnější věž, která je dokonce tady u nás v České republice. Je to dokonce nejšikmnější věž, která na světě existuje a máme ji my tady, takže nemusíme už jezdit do Itálie, já vám řeknu, kde to je.
0: Tak teď jsem ale úplně napjatá, musím říct.
1: Takže všichni, co chtějí takovou tu fotku, jak prostě držíte z dálky tu věž, tak vlastně nemusíte už jezdit tak daleko.
0: To je skvělý. Já jsem tam nebyla, už ani nemusím dopisy.
1: Taky jsem tam nebyla, taky už tam nemusím.
0: No tak to se těším, až nám to prozradíš. Tak já už jenom řeknu počasí. Ať víme, jak máme venku. Pro ty, kdo by se dneska chystali do Žlutých lázní, nebo na krejcárek, nebo kamkoliv jinam k vodě, tak mám pro tebe dobrou zprávu. 32 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky až 35. Dnešní maxima budou na 38, s tím, že čekají, že většinově po republice bude svítit slunce. Pouze koukám, že v Karlovarském kraji, v Libereckém a tady na Vysočině by mohlo lehce sprchnout. Dobře jim, tak ty se mají, budeme cítit závist.
1: Tak, chtěl jsem to říct úplně stejně.
0: Dobře vám tak, taky bych chtěla. Tak jo, mějte se krásně, užívejte středu, teďkon ještě s Jirkou, potom s Márou, no a já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek. Mějte se, ahoj, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s dabou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Přeju ti příjemný středeční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě opět vítám u pořadu Spin Extra. Doufám, že máš pohodovej den, že ještě nejsi někde uvařený v těchto teplotách. Opět jsme totiž v noci překonávali rekordy, byla nejteplejší noc od roku 2013. A teda, nevím jak ty, ale za mě to skutečně bylo dost znát. Každopádně, my se dneska společně podíváme na jedno prvenství, který drží Česká republika, a je to prvenství spojený s architekturou. Máme tady totiž nejšikmější věž na celém světě. Víc si řekneme už za pár minut. Koukneme taky lehce do světa filmu. Netflix řeší pár nepříjemností. Čeká nás taky hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvoji mozkovnu. Na tu se vrhneme už za hodinku. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže samozřejmě tady i můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla 210 32 30 30, tak samozřejmě taky můžeš nahrávat hlasovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Středeční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď, jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin. Česko má další prvenství ve světě. A ne, není to nic spojeného s pivem, s tím už bych řekl, že všechny prvenství držíme, ale jedná se o to, že máme nejšikmější věž na světě. Je to věž zříceniny v Michalovicích u Mladé Boleslavy. Ta věž má náklon 7,5 stupně, jenom tak jako pro porovnání, šikmá věž v Pise, což je nejslavnější šikmá věž na světě. Jezdí tam tisíce turistů, aby si udělali takovou tu fotku, jaký podpírají, tak ta má náklon jenom 3,97 stupně, takže naše věc v Michalovicích je skoro dvakrát tolik nakloněná. No tak jsem zvědavej, kam až tohle zajde, jestli se v tomhle bude dál soutěžit, tak se třeba dočkáme i nějaký věže, která prostě bude celá na zemi, řekne se, že má náklon 90 stupňů a to už se bude opravdu těžko překonávat.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people. Matt.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady aktuálně velký zdržení, který na tebe číhá na D7. Postojíš si tady u 14. kilometru, a to obousměrně. Dávej na to určitě bacha. Na D6, 18. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky zdržení. Postojíš si taky na D1, taky ve směru na Prahu, se to tady štosuje u 36. kilometru. Na D8 pak vidím štosovačku u 33. kilometru a tady si postojíš obousměrně. Regiony, tak ty jedou bez větších obtíží. Mrkneme rychle ještě na silnice v Praze. Tady si postojíš převážně aktuálně v Bubenečském tunelu, a to směrem na Holešovičky, k Belská, směrem ven z Prahy. Tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Dobřížská ulice ve směru na Strahovský tunel, i tady se to štosuje. No a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže jezdí hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při středečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný

0: přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. No a do aplikace mi teď už přišel vzkaz od Davida.
1: Čau Jirko, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Ega Žijeme len raz, bude to jenom pro tebe do studia, díky, čau.
0: Tak díky Davide za tenhle banger, Ego, Robert Burian, Žijeme len raz, to je song, který patří ke každému létu, takže já doufám, že teď máš možnost někde užívat, ideálně u vody, jestli seš někde v práci, tak věřím, že ti tenhle track aspoň trochu té pohody přenese takhle přes éter, tak jdeme na to.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Sloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My máme dneska 5. srpna, to znamená, že svátek slaví Kristián, takže všem Kristiánům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v jednom, takže na to buď rozhodně ready a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než budeme pokračovat, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku a tam to vypadá opravdu teple, protože vidím, že aktuálně Praha hlásí 36 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Nikde to vlastně pod 30 stupňů nejde, takže opravdu, jestli máš možnost být někde ve stínu u vody, hodně hlavně vody pít, takže to je všechno důležitý v tyhle teplý dny. Zítra se nám to lehoulince ochladí, maxima tady vidím na 31, víkend, tak ten už nám potom začne pátkem, který se bude trochu víc ochlazovat, 27 stupňů, stejně tak i sobota a neděle. Tak uvidíme, co nám to počasí ještě přinese. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objedni si na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Hudební betly, Hudební betly.

postoupí dál. A celý to budeš mít v rukou ty. Tak se připrav, bude to jízda. Hudební petli na Rádiu Wave. Dávej do uší každý první čtvrtek v měsíci odpoledne. Jsme Rádio Wave. Tvoje Rádio Wave.

Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance pro tebe každý den mám 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to. Dneska si myslím, že to nebude zas tak úplně těžký, ale uvidíme. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Polí Garant. Taky Rest. Život je tlak. Život je tlak. A nechybí ani Lukas Dope. Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Polí Garant, Rest a taky Lukas Dope, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne. Rádio Spin. Oh shit, baby. Yeah, yeah. Did it again.

Všichni jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar,

0: Radio Spin, Jirka, my i dál společně pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Polí Garant, Rest a taky Lukas Doub. Mám tady už od vás nějaký tip, tak jdeme rovnou na něj.
1: Ale zdravím, tady Jarin. Já si myslím, že to bude Liberec.
0: Tak Liberec, samozřejmě s Libercem je spojený Polí Garant. Lukas Doub ani Rest, ale s Libercem nic společného nemají, takže Liberec ta dnešní odpověď není. Dneska se jedná o jejich hudbu. Všichni z nich totiž spolupracovali s jedním člověkem. Tak jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat Polího Garanda, Resta a taky Lukase Doupa, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

Posloucháš Radio Spin, my i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Polly Garant, taky Rest, život je tlak. A do třetice nechybí ani

0: který se všema třema zmíněnýma spolupracoval a dokonce s každým z nich udělal samostatnou desku. Takže jestli už teď tušíš, kdo by to mohl být, kdo by mohl spojovat Paulího, Resta a taky Lukase Doupa, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D8 i dál velký zdržení hlásí 41. kilometr, kde si postojíš obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D1, 30. kilometr směrem na Prahu hlásí taky štosovačku, no a přímo před Prahou si postojíš taky na D7, začíná se to tady štosovat už od 10. kiláku. Regiony tak ty i dál jedou bez obtíží, v Praze potom vidím zdržení převážně na Štěrboholský spojce, kde si postojíš obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporyjí, tak tady se to taky štosuje. Vidím tady taky velký zdržení na Kbelský ulici, kde probíhají práce na silnici. Z tohohle důvodu se to tam štosuje ve směru ven z Prahy. Co se pak nehod týče, tak Vilzonka tady hlásí jeden crash a jednu nehodu potom vidím taky na Štefáníkově mostě. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady pak budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Už to víš?
1: Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin.

0: zdraví je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Prázdninový Spin Ráno.
2: Českořádní gang týpků, který nelegálně prodávají papouška.
3: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
2: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
4: A to tady myslí za hláničku. Myslíš, kamarino mám ratra?
5: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
4: Erin, tu to barákou.
0: Kámo.
4: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
3: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
2: Přesně tak. Každopádně, Krištofe, jaká by byla tvoje hláška?
3: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
4: Koupil ti lístek?
2: No tak jo, tak se
4: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádio Spin. Tak čas. Čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat jména Paulie Garrant, Rest a taky Lucas Dope. Bohužel už tady žádný další nápovědy nemám, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy. Co nebo kdo myslíte, že by tuhle trojici mohl spojovat?
1: Ahoj Jirko, a všechny ty jména spojuje DJ Vich alias Máňa.
0: Tak DJ Vich alias Máňa, tak ten se tady objevil opravdu hodněkrát.
2: Ahoj, ahoj, tady Lukáš, ale ty dnešní hádance nebudou mít společného DJ Vicha všichni tři.
0: No a DJ Viche tady máme ještě jednou.
3: Čau Jirko, já si myslím, že ty tři jména spojuje DJ Vich.
0: Další hlasovky už tady pouštět nebudu, to bychom tady byli do zítra, protože se tady objevila opravdu hromada vašich zpráv a samozřejmě pravdivých, správných zpráv. Dneska jsme tady přesně tak hledali DJ Viche, který se všema udělal desku, konkrétně s Paulie Garrantem udělal desku Mezi prsty s Restem, což je jejich nejnovější deska, tak to je deska Tlak. No a Lucas Dope, ten s Vichem udělal desku Diamant. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali, no a další hádanku 3 v jednom si dáme zase v příštím týdnu tady na Rádiu Spin.
4: Priatelia, poďte bližšie, uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, já ti přeju příjemnou středu. Dneska máme 5. srpna, svátek tak slaví Kristián, takže všem Kristiánům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na aktuálně asi nejznámější pár na světě, no a společně s tím se taky tak trochu i podíváme do světa filmu, tak možná ti to i trochu napoví, jakýmu páru se budeme věnovat. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svý oblíbený pecky, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinery, můžeš je tady naladit třeba pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Ještě se jdeme taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí stále 36 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že skutečně pod 30 stupňů se dneska nejde vůbec nikde. Zítra tak to bude lehoulince chladnější, díky bohu, tam se dostaneme na 31 stupňů.
1: Spin Radio.

0: Za 2 minuty 3 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: 3.
1: Radio Spin.
2: Můj style je hard jako hardcore, chodící protiklad, hardčit s láskou, makama, tvořím, jako bych chtěl artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou.

Posloucháš Radio Spin, my se teď společně podíváme za nejznámějším párem současnosti. Je to samozřejmě Zendaya a Tom Holland, což je dvojice, která je neodmyslitelně spojená zejména se Spider-Manem, který nedávno měl v kinech další díl. Velice úspěšný díl, nutno podotknout, protože se stál o pár milionů druhým nejvýdělečnějším filmem všech dob. Prvním nejvýdělečnějším filmem za ten úvodní, teda nějakou za tu úvodní dobu, tak stále zůstává Endgame od Marvelu. Každopádně ale právě Spider-Man jak Toma Hollanda, tak taky Zendayu velice proslavil. Mimo jiné, tak je dal taky dohromady od vlastně toho natáčení, tak spolu tvoří pár. No a aktuálně tahle dvojice tak válcuje celý Hollywood. Tom Holland, samozřejmě Spider-Man, ale objevil se třeba taky teď v Odyssey od Christopha Nolana, která taky válcuje kina. Zendaya, tak samozřejmě taky Spider-Man, ta se potom ještě objevila i v Duně, má za sebou taky úspěšný seriál Euphoria, která se stále natáčí, která bude mít další řady, takže opravdu pár, který teď je velice, velice vytížen. No ale nechali se slyšet, že to tak nebude na furt, chtějí si dát pauzu. No tak si myslím, že až tohle přijde a skutečně se Zendaya i Tom Holland stáhnou, tak asi hollywoodský studia budou mít velice napilno ve schánění nějakých adekvátních náhradníků. No tak uvidíme, kdy to bude, kdy se Zendaya s Tomem Hollandem stáhnou. Já myslím, že ještě teď nějakou dobu o nich ale uslyšíme. Radio

Ladíš Radio Spin. Na celý léto si pro nás Mike Traffic připravil velkou událost a je to událost s názvem After Work. Vlastně s touhle akcí tak Mike Traffic jezdí po celé České republice, hraje tam DJský sety, na některé vybrané zastávky taky přiveze svoji restauraci nebo respektive stánek se svojí restaurací James & Co., která letos slaví 10 let od svého vzniku. Těch zastávek už je za náma hodně, ale ještě víc nás čeká. Nejbližší zastávka tak je v příštím týdnu, a to 14. Bude to zastávka v Mělníku, hned den na to bude v Příbrami, potom nás čeká ještě Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník a spousta dalších míst, takže je velice pravděpodobný, že se Mike Traffic se svým afterworkem objeví i někde v tvojí blízkosti, takže jestli chceš být u toho, chceš si trochu trsnout, zároveň se taky dobře najíst. Ještě jsem taky nezmínil, že DJský sety nebude hrát jenom Mike Traffic, ale bude tam taky spousta hostů, ať už to bude Orion, Double J, DJ Noir, takže si myslím, že to bude stát rozhodně za to. Takže mrkni na náš web radiospin.cz, tam najdeš všechny zastávky, vyber si tu svojí, no a třeba se na nějaký z nich společně uvidíme. Radio Spin!

0: Rádio Spin.
1: Miluju mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Miluju mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se dálničních tahů týče, aktuálně tady velký zdržení hlásí D4, 27. kilometr tady hlásí štosovačku směrem na Prahu, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D8, příjezd do Prahy je tady taky zasekaný od 10. kilometru, stejně tak před Prahou si postojíš i na D5. Regiony samotný aktuálně jedou bez obtíží, v Praze potom velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, postojíš si taky v Bubenečském tunelu, kde se to stáhne směrem na Holešovičky, no a úplně ideálně nejede ani Pražský okruh v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Automotospin, tvoje

0: na tebe.
1: Tak pomalu, ale jistě se dostáváme do závěru dnešního Spin Extra. Ještě předtím ale stihneme nějaký tracky, takže nebudu to vůbec okecávat. Jdeme si rovnou poslechnout, co to bude.
2: Ahoj, chtěl bych zahrát písničku od Hartrika Dostaň mě pryč pro moji milovanou přítelkyni. Děkuju, ahoj.
1: Tak jo, bude to jeden Hartriko, jedna novinka z jeho nový desky Focus. Je tam společně i s Bukou, což pro mě bylo dost překvapivý spojení. Každopádně track je to ale skvělej, takže hážu to tam, jdeme si to společně užít. Užívej příjemnou středu.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už tady vítám taky Máru. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau spineři.
0: Tak abyste spineři věděli, tak Mára je z nás ten, který chodí někde i cvičit a říkal mi tady, že dával nějaký trénink podle Toma Hollanda.
1: Ano, je to pravda.
0: Jeho trénink, který teda používal jako přípravu na Spidermana.
1: Ano, ano, ano. On má fakt dobrou fyzičku, teda musím říct.
0: Já jsem se tady dneska už se spinnerama bavil právě o Tomu Hollandovi a taky Zendaye, protože tahle dvojice je asi podle mě teď nejznámější pár na světě.
1: To asi jo.
0: Zároveň, když si vezmeme i teď, kde jsou, tak Spider-Man vlastně hodně populární, kde jsou oba dva.
1: Odyssea.
0: Odyssea, Duna, Euforie.
1: To je pravda.
0: Takže opravdu jsou úplně všude. Já jsem ale čet, že řekli, že si chtějí dát takovou pauzičku, ano, až dosáhnou třicítky, snad řekl Tom Holland. Nebo kolik jim je let? Budou mladý.
1: Budou asi podobně jako já, ale vím, že teďka rok 2027, tak říkali, že si chtějí dát pauzu, jakoby na rok od natáčení a trošku se uklidit. A to mi přijde možná i to, proč mají tak jako velkou oblibu mezi fanoušky. A to je ten důvod, že vlastně oni se nechtějí sežrat tím Hollywoodem. Že vlastně chtějí zůstat trošku jako, že jako víš, že ten, k tomu show businessu to patří, že musíš být vidět, ale zároveň nechtějí být moc. A mně to přijde vlastně skvělý, tady ta jejich pokora, a přijde mi, že by se to možná trochu měli učit jako ostatní herci od nich.
0: Mně to právě přijde taky sympatický a myslím si, že tohle může být i trochu ta cesta, jak vlastně se z toho úplně právě nezbláznit. Jinak Tom Holland, tak tomu je 30 let a Zendaye je 29 let. Tak jestli tahle dvojice opravdu teď skončí a pauzu si dá, tak nevím, co bude Hollywood dělat.
1: No, myslím si, že úplně neskončí. Myslím si, že si dají teďka na rok jako takovej klídek, odpočinek, že budou spolu. Údajně se už i vzali, ale to jsou takový ty klepy, že vlastně, ale podle mě jo, podle mě už jsou normálně spolu, že dělali nějakou tajnou svatbu.
0: Něco jsem taky slyšel.
1: A to je taky ono, víš, jako daj si tajnou svatbu, nepotřebuje, jak Joe Bezos si pronajmu celý ostrov, tyjo, jako pro sebe, ne, prostě to udělej pomalu, potichu, ale za mě skvělý přístup teda.
0: Nepotřebuju to někde rozpatlávat na internetu.
1: Ano.
0: Souhlas, tak jo, Máro, na co budeš dneska, nebo na co se můžeme těšit s tebou?
1: Hele, je léto a vychází spoustu nový hudby, já jsem za to strašně moc rád. Kellyn, Gufrau, Gleb, Izo, poslechneme si to, zhodnotíme si to, dáme ukázky.
0: Dobrá, tak na to buď tady rozhodně ready, ať víš, co si novýho poslechnout. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 35 stupňů, stále tam je slunečno, jasno, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky a skutečně nikde v České republice dneska nebo aktuálně teď pod 30 stupňů neklesáme, takže rozhodně ve stínu hodně vody. Zítra se nám to lehoulince ochladí, maxima budou na 31 stupních. V pátek tam už by mohla být i 27. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou, my se slyšíme zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
5: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.
6: Pověz je to nářebík a nářebík pro vás. Na provazu je smyčka, dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

i mý démoni. Musím jim sloužit, svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, teď každej má právo bloudit, rozsehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebík, já nářebík pro vás, na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebík, a nářebík pro vás, na pro vás vesnička, dělám to přece pro vás.

0: na hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Za 2 minuty, 4 hodiny, přesný čas na Rádiu Spin.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.
3: Off-season, gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27, pusit tenhle track, more zjistí, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh?

0: cítím bolest, som spin, detská rad toles, není mi zima, som zloba, som stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

Ladíš Rádio Spin, s tebou už je teďka Mára, máme středu, půlku týdne, svátek dneska slaví Kristián, tak Kristiánům nezapomeň popřát. No a už za chvilku probereme novou hudbu, mám tady pro tebe ukázky od Iza, Kelina, Gleba, nebo taky Gufrau, nebo taky za chvilku pokecáme i o Japonci, který kvůli jednomu jedinému Čechovi přidal češtinu do své hry. Je to naprosto skvělý, vyjádřil se k tomu i World Horse, který stojí za Kingdom Come Deliverance, tak se na to ještě podíváme. No a samozřejmě, Chill na Spinu, tak to jsou taky tvoje tracky na přání, tak nezapomínej objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. S tvou Mára a Chill na Spinu startuje právě teď.

0: Čema Spinu, s tebou Mára a nová česká hiphopová hudba skáče ze všech stran a já mám teda obrovskou radost. Zítra vydává Gufrau a Marie April single Nechci. Dokonce v klipu taky můžeš vidět Romana, tak jsem zvědavý, kdo ho najde. Takhle to zní.
1: Zase mu doma tyko na schodech a v průčelí domů jsem zase na ple. Vadím, ti chápu, ale to nejde. První věc klubu
0: za... Klasická alterna, hiphop. Baví mě to, je to taký svěží, letní. Za chvilku bude taky vydávat EPčko Gleb s názvem MHD Flashback a tenhle ten banger zní jako starý dobrý Gleb a baví mě.

No a samozřejmě nemůžu zapomenout ani na karlovarského vlka Izža a jeho dva tracky Rockstar Lifestyle. Maximálně jsou na weekend, spím 5 hodin denně, pak už mi hlava řve wake up, říká mi to je, více mi líbíš, když nemáš make up. Strašně mě baví, jak tady ten track je takový různorodý, chvilku je to něco trošku pomalejšího, pak to jsou kopáky a pak se jede prostě rychlý BPM, je to skvělá věc. A co mě taky ještě baví, je pomalejší limbo, kde je na featu třeba Dušan Vlk, nebo samozřejmě taky PTK, a to je zase úplně z jiného soudku.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. 20 minut na D8 na příjezdu do Prahy, a to kvůli nehodě na Cínovecký, dej na to bacha. Další nehoda je na D5, druhý kilák směr na Prahu, tady jsou dva borci v šobě. A poskakuje taky příjezd do Brna po D1 a D2 zhruba na 10 až 15 minut. Co se týká regionu, tak vidím jenom dvě nehody v Brně, na Kamenický a taky Zábrodvický. Hlavní město, tady jsou dva kreše docela blízko u sebe, jeden na Vysočanský a druhý na Prosecký. Co se týká nějakých kolon, tak nejvíc si počkáš na pražském okruhu 23. kilák směr D1. Tady kolem 20 minut, pár minut určitě taky na Vlzonce, Vrchlického nebo na Novopatský směrem na Kbelskou. 8 minut ještě Štěrbolská spojka směrem na Průmyslovku, jinak je to ode mě z dopravy všechno. Kdyby si měl info, házej do apky nebo na naše číslo.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin Fresh Hits. V premiéře každý pátek od 5 odpoledne. Na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

0: Ladíš čo na spinu, s tebou Mára, středa půlka týdne, tak já doufám, že ti to utíká, že ti to šlape a že už se za chvilku vidíš o víkend, protože já už se na víkend extrémně těším. No ale budu teďka hrát tracky na přání a jako první to dneska bude Ondřej, který posílá Šárce track.
1: Čau spinňáci, tady Ondra, dneska bych poprosil Balance Kennerup a bude to pro moji milovanou Šárinku a pro všechny, co poslouchají.
0: No tak jo, tak do auta vám posílám Maniaka, naprosto skvělý track Balance a užívej středu, s rádem spin.

Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku si tady dáme rap DNA, ale ještě předtím se podíváme na jeden skvělý přístup japonského vývojáře her. Jeden Čech si totiž dal do wishlistu japonskou hru. Jestli nevíš, co je to wishlist, znamená to prostě do seznamu přání. No a ten vývojář to viděl, všiml si toho, řekl si, OK, nějaký Čech chce moji hru. OK, víš, co udělám? Udělám český titulky. Takže vytvořil prostě pro svoji japonskou hru český titulky, aby si to mohli zahrát i hráči jako my z Česka. Přijde mi to naprosto skvělý přístup, mnohem lepší než třeba Netflix, nebo nevím, třeba GTAčko, který nemá ani podle mě český titulky, ale prostě tady nějaký indie hráč, ještě chápeš to, že musel koukat na tu naší češtinu? Jako, my koukáme na jich rozsypaný čaj a oni koukají na naše hr, takže týpka mega obdivuju, že se do toho vůbec pustil, poděkovali mu třeba i Warhorse, vývojáři Kingdom Come Deliverance, tak jsem zvědavej, jak mu to moc pomůže s marketingem, jestli třeba i Češi budou hrát tuhletu japonskou hru. Já si možná i jenom z principu hraju. Podíváme se společně ještě na počasí, aktuálně 36 stupňů, to je strašný, ale v Jihlavě a taky ještě ve Velkých Popovicích, Opatovicích, pardon, tak tady to vypadá, že prší, takže závidíme tam, Budějky taky, tam to taky asi sprchne. Do Prahy by teoreticky kolem pátý měl něco dorazit, ale víš, jak to je. Já tomu prostě občas úplně jako nevěřím, tak schválně, budu se modlit, aby v 5 tady byla nějaká přeháňka, zítra 31, v pátek 27, pak teploty kolem 30 do konce týdne. S tebou Mára, za chvilku rap DNA. Spin Radio.

0: zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Check this out.
1: DNA Repu na rádiu Spin.
2: Rap DNA s tebou má ráčil na Spinu a vždycky po pátý hodině rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a včera jsme si pouštili tenhle ten krásný sample. I must relax you, I mean totally relax you. Tvým úkolem bylo poznat, o jaký rapovej track se jedná a samozřejmě poznal si správně 50 a jeho 21 questions. New York City, No, ale dneska tě hodně potrápím. Jako dneska je to hodně těžký, možná jeden z takových těch jako nejtěžších samplů, co jsem tady zatím našel, protože poznat se to dá, jako dá, ale fakt musíš mít velký přehled. Tak uvidíme, je to, totiž to jsou jenom vokály od Brandy z 94. A ty někdo vysemploval o hodně let později, tak je to žánr grime, poradím, neřeknu z jakého státu, ale dneska hledáš grime, jo? Tak jdeme na to. Tohle to je dnešní sample. Ještě to dám znova. Nejdůležitější část. Jo, já jsem říkal, že to je těžký. Brandy, 94. I Wanna Be Down. No, kdo to vysemploval do svého grimu, to už je na tobě. Neboj, za chvilku přijdou další nápovědy, které ti hodně poradí, ale tohle to je opravdu pro fančmekry.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Čo na Spinu s tebou, Mára, máme čtvrt na šest, nějaký drobný k tomu, to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no a takhle zní dnešní hodně, hodně složitý sample. Tu nejdůležitější část jsem ti hodil ještě do repeatu. Je to zpěvačka Brandy z 94. I Wanna Be Down. Říkáš si, nemožný, tohle to nemůže nikdo poznat. No, zavolal Ondřej a prostě Ondřej je takovej frajer, že to normálně poznal i bez toho, aniž by prostě slyšel další nápovědy.
2: Jo, a je to tam vysamplovaný fakt dobře a ten track je fakt becka. Ať to moje ostatní typujou. Fakt dobrý game, kredit tobě.
1: No, tak jsem zvědavý, jestli nápovědy ještě popíchnou někoho, aby dnešní sample odhalil, tak prozradím to, že dneska hledáš opravdu čistokrevnej, ale zároveň hodně špinavej londýnský grime. Taky hledáš vlastně dost čerstvý track, protože vyšel minulý rok 2025 a že seš to ty, a aby to hledání bylo opravdu jednodušší. A taky nám část beatu, kde jsou jenom strunný nástroje, ale myslím si, že i tak ti to hodně pomůže. Tak pořádně poslouchej. No, tak myslím si, že s tímhletím už se to poskládat dá. Tak jsem zvědavej, jestli ještě někdo odpoví.

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Česku řádí gang týpků, který nelegálně prodávají papoušky.
2: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
1: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
3: A to tady myslí za hráničku. Myslíš kamarinova bratra?
4: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
3: Hry, tuto barákou.
2: Kámo.
3: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
2: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
1: Přesně tak. Každopádně, Kristofe, jaká by byla tvoje hláška?
2: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
3: Koupil ti lístek?
1: No tak jo, tak se
3: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádio Spin. Tak čas. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, máme přesně 17:30, to znamená, že se jdeme rozlousknout a poslechnout si dnešní sample. Takhle zněla první ukázka. Zpěvačka Brady, I Won't Be Down z 94. Potom jsem ti pouštěl ještě tuhle ukázku. No ale velký shoutout patří Ondřejovi, protože Ondřej jedinej z vás bez nápověd tak odhalil dnešní sample. Opravdu dneska bohužel víc odpovědí už mi nepřišlo ani do apky, ani na naše číslo, no tak si to jdeme rozlousknout. Ondro.
1: Hele, je to Skepta, Cups and Rubbers.
0: Samozřejmě, Cups and Rubbers, Semi, Viri a Skepta. Banger z minulého roku, který se tady už za malou chvíli pustíme, tak děkuji Ondřejovi za správnou odpověď. Doufám, že zítřejší účast bude o něco větší, těším se na to. Každopádně my si teďka dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to příjezdem do Prahy po D8. Tady je totiž nehoda na Cínovecký a kolony na 10 minut, pár minut taky na příjezdu do Brna po D1, zhruba 180 km, ale není to nic hroznýho. Kde si ještě počkáš v regionech, tak je Brno, protože tady jsou dvě nehody, jedna na Kamenický a další Písárecká. Hodně nepříjemný crash na silnici 50 u Uherského Hradiště, směr na Uherský Brod, tady jsou kolony na 1 hodinu. Možná se to ještě taky bude zvětšovat, tak pokud máš cestu zrovna tudy, tak s tím určitě počítej. Hlavní město. Tady je to docela poklidná ta situace, což mě docela překvapuje. Kde si ale přece jenom počkáš, tak je Novopatská směrem na Kbelskou, taky Štěrbolská spojka. Nehoda je potom na Černokostelecký, zasekáno taky na Vlzonce směrem do Holešovic, zhruba kolem 7 minut a 20 minut na Pražském okruhu 23. kilák směr D1. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, hazi info do apky nebo na naše číslo.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin, československý underground.
3: Yeah, Markus Rác, pro rádiu Spin.

0: něco jiného, prosím, Spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rádio Spin na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, máme středu, svátek dneska slaví Kristián a už za malou chvilku tady odstartujeme hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe tvoje oblíbený pecky na přání. Zatím je playlist prázdnej, tak já budu moc rád, když pošleš voiceovku do naší mobilní aplikace nebo podobně jako Martin zavoláš na naše číslo. Ahoj Martine.
2: Ahoj, čau, čau.

klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Jonas Pinu, s tebou Mára, za chvilku 6 hodin a to znamená, že nám bude startovat hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, mám tady připravený první 3 tracky, no a další, tak ty samozřejmě můžeš objednávat pořád do naší mobilní aplikace Rádia Spin, stačí tam zmáčknout jenom na tlačítko, nahrát zkaz, jukebox a máš 20 vteřin na to říct něco krásného, samozřejmě svůj track, případně komu ho chceš věnovat. No a jdeme se podívat teďka třeba za Bobanem.
2: My jsme tam dali Katanu. Přední den, určitě tebe do studia a mojí drahý polovičce, co sedí vedle mě.
1: No tak jo, tak zdravíme polovičku, budeme hrát Katanu hnedka od začátku jako prvního, zahrou taky Martinovi.
3: Dneska dáme Bushido, Pete Carroll Gott, Phil Emery Jung.
1: Naprosto krásný výběr, kombinace německýho rapu s českým zpěvákem, naprosto skvělý. No a Michal do třetice.
4: Dobrý den, to je Michal, Rich a Mary.
1: No tak vybrali jsme nakonec Internet Money, Keep It Cool, Speed Up Play, tak věřím, že to všechny nakopne takhle ke konci středy. Pokud chceš taky nějaký svůj track na přání, ozvi se do naší mobilní apky nebo 210 32 30 30. My se ještě společně podíváme na to ukrutný vedro, který je momentálně pořád venku, je tam kolem 30 stupňů, 36 stupňů. U Jihlavy, políčka, Svitav, tak tam je krásná velká přehánka, jinak v Praze bohužel nic. A v Ústí nad Labem ještě koukám, že taky jsou nějaký přehánky, tak pokud máš déšť, užívej, no a pokud seš track na přání, tak posílej.
5: Spin Radio.
6: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.

0: Za 2 minuty, 6 hodin, přesný čas na Rádio Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

trošku, znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to už i fan, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se ti.

na tvým tričku znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to naštěvánku, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

0: Posloucháš Chill na spinu, s tebou Mára, 6 minut po 6. Svátek dneska slaví Kristián, no a odstartovala nám hodina, kdy hraju jenom a jenom podle tebe. Buď to z naší mobilní aplikace Rádia Spin, kde můžeš posílat voiceovky, nebo samozřejmě taky můžeš psát zprávy, můžeš taky samozřejmě volat i naše číslo 210 32 30 30. Kdo poslal voiceovku, tak byl třeba Kuba.
1: Zdraví, mohl bych poprosit zahrát do DMX Wet Who Dat. Pro modrou polovičku a pro všechny spinery, snad už nám trochu zaprší. Tady u nás na Zlínsku je to pěkný masakr. Děkuju moc.
0: Hele, přijde mi, že masakr je to úplně všude, taky doufám, že se do Prahy dneska něco dostane, včerejší sprcha úplně nestačila. Každopádně, zahraju i Voj. Týpek se představuje jako Voj. Zdravím, mohl bych tě poprosit něco od Řezníka. Jasně, dáme kombinaci Řezník a Hades Pes, protože o ní jsi psal taky, takže to zkombinujeme a dáme si track Dog Stars. No a do třetice to bude Mike, který před chviličkou volal.
2: Dneska tě poprosím asi Bobbyho Blaze a Michailova. Hele, pošlu to tobě, přítelkyni Kristýně a všem, co mají skvělej den.
0: No tak jo, tak všem, co mají skvělý den, zdravíme i tvoji přítelkyni Kristýnu. No a jaký další tři tracky tady budu hrát podle tebe, tak na to jsem sám zvědavej. Posílej voiceovky, volej naše číslo, moc rád ti zahraju, čo na spinu, s tebou Mára.

Jsme na nich vyrostli. Všichni je máme rádi. A často se k ním vracíme. A nejen k ním, vracíme se i k trackům, který se v nich objevili. Animáky. Další hudební víkend je tady. A na Rádiu Spin si budeme pouštět tracky z tvých oblíbených animáků. Madagaskar.

Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, hodinu, kdy hraju jenom podle tebe, no ale než se přesuneme na další tracky na přání, tak mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Resta, protože ten před chvilkou dal na svůj Insta, že zítra v 6 hodin večer vydává novej single s názvem Freeman a já jsem tak hodnej, že ti tady pustím i ukázku, abys to slyšel na vlastní uši. Tak takhle zní 15 vteřinová ukázka.

0: Víc toho bohužel nemáme, ale za mě to zní naprosto skvěle. Opět takovej jako nadnešený beat, nevím, jak to úplně popsat, skvělá práce, nevím, jestli to dělal Kenny Ruff, ne, asi ne Kenny Ruff, Fate, možná DJ Fate asi to spíš dělal, za mě to zní skvěle, těším se, zítra, 6 hodin večer, určitě si všichni asi poslechnem. Zahraju teďka třeba Kačce.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím, zahraj prosím pro mého syna Pajus a pro kluky, Sašu, Baču a pro Strejdu, dneska to bude Viktor Šin i Balgin. To by i všem spinnerům, přeju hezký den, buďte na sebe opatrní, pa, Kačka.
0: Tak samozřejmě zdravím Pajušku, zdravím všechny zmíněný, užijte si Viktora Šína a jeho Ibalgin, trošku oldschoolovka, no ale zase si dáme trošku new schoolu od Barči.
2: Hola, tady Barča. A dneska si zahrajem Izad. Dobře, tak o to jsou. Ale asi všem, ať se žijem to vedro, protože to je úmorný a nějak se to neblíží ke konci, jako.
0: Souhlasím, moc se to ke konci neblíží. Ale alespoň se teďka blíží Izo a jeho WTF. Tak posílám do éteru, objednávej tracky do naší mobilní apky nebo na naše číslo. Rádio Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D1 a D2 na příjezdu do Brna. Tady se zdržíš aktuálně něco kolem 10 minut, ale není to naštěstí nic hroznýho. Ostatní dálniční tahy, tak ty hlásí zelenou, nikde jsem nenašel žádný větší zdržení, ani kolonu, ani nehodu, takže se přesouvám do regionu, a to konkrétně do Brna. Tady jsou dvě nehody, Kamenice a Písárecká. Boural se taky v Ostravě, a to docela teďka čerstvě, v ulici Martinovská, tak na to Ostraváci určitě bacha. Hlavní město, tady už ta situace je docela poklidná, ale bohužel to všechno kazí nehoda na jižní spojce, kousek za Krčí směrem na Průmyslovku. Tvoří se tady kolony na půl hodiny, tak určitě, jestli máš cestu dneska přes jižní spojku, tak ji radši neměj. Kde se ještě zdržíš, tak je Černokostelecká, tady je totiž nehoda. Pár minut ještě na Vlzonce, zhruba 5, a pár minut ještě podobně, zhruba 6 minut na Pražském okruhu, 22. směr D1. Ode mě z dopravy všechno. Kdyby si mi náhodou měl ještě nějaký info ze silnic, tak budu moc rád, když mi dáš vědět do naší mobilní aplikace, nebo cinkneš i na naše číslo. Automoto Spin.

0: No a krom toho, že můžeš dát vědět, kde jsou nějaký nehody, benga, tak můžeš samozřejmě dát vědět i svůj oblíbený track na přání, který by si chtěl zahrát, protože pokračuje taky Hoďka, kde hraju jenom a jenom podle tebe. A jdem se podívat na další tři tracky, které tady budu hrát. Jeden třeba pro Baru.
1: Hele, budeš tam mít se spálil od map 213. Jenom to sobě, protože už toho mám dost.
0: Tady ta reakce je úplně jako skvělá. Baru, chápu, bavili jsme se o tom, jaký je hrozný vedro a že ještě Barča hledá nějaký song a Shazam jí ho nedokáže najít, tak to by mě taky dokázalo zkazit odpoledne. Zahraju taky Ivče.
2: Ahoj, tady Ivča. Hele, tak já bych chtěla, jestli máš nějakého Tupaka. Takže zdravím celý rádio a hlavně posílám tuhle skladbu Tomášovi Gorolovi. Všichni ho zdravíme.
3: Čau.
2: Ahoj, ahoj.
0: Taky zdravím Tomáše Gorola a budeme mu posílat Tupaka, Snoop Dogg, Two of America's Most Wanted. A do třetice to bude Honza, který už druhý den hledá svého kámoše Balu. Tak kdyby si někdy slyšel o nějakém týpkovi, co se jmenuje Balu, tak se mi ozvi, jsem ke mně do apky a možná, kdyby to poslouchal sám Balu, tak pozná i Honzu hlas. A Honza ještě napoví, odkud ho ještě zná.
3: Chodil do Jihlavy na základku, aby se mi ozval. To je asi tak jediný, co by jsem chtěl.
0: No tak jo, tak doufám, že Balu z Jihlavské základky se ozná. Jestli si chodil do Jihlavské základky, tak můžeš třeba zaspomínat. Každopádně budeme hrát Fugees, Kill Me Slowly, no ale ještě předtím se spálil, který letí pro Barču.

0: podle tebe. Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, středa, svátek dneska slaví Kristián. No a my už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci mýho vysílání a taky ke konci hodiny, kdy tady můžu hrát jenom tvoje oblíbený pecky na přání. Voiceovku poslala Lucka.
1: Tak ahoj, tady Lucka z Jihlavy a chtěla bych prosím pustit něco od Pia, nejlépe teda Chvátam.
0: Lucko, Pio Squad, Chvátam, to jsem neslyšel teda mega dlouho, takže... Děkuju moc za tenhle výběr z Jihlavy. Jaký další tracky budu hrát, to už je na tobě. Ještě zhruba takový 2-3 určitě stihnu. Takže pokud máš teďka na něco chuť, něco v hlavě, tak určitě pošli voiceovku, napiš zprávu, cinkni 210 32 30 30 a určitě ti ještě stihnu 2, možná i 3 tracky zahrát. Teďka ale zasloužený Pio Squad Chvátam posílám do éteru Rádia Spin, do Jihlavy pro Lucku a taky pro všechny spinnery. Na Rádiu Spin.

0: Dáme party, zakončuje 6. hodinu a hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe, tady ten track byl pro Michala.
1: Čau, zdravím do studia, zdravím posluchače, byl bych rád, kdyby si zahrál písničku Dáme party.
0: Zahrál jsem taky Žijeme len ráz, to bylo pro Dejva.
2: Čau Máro, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Ega Žijeme len ráz, díky, čau a bude to jenom pro tebe do studia a rádio zpětně nejlepší.
0: Díky moc Dejve a trošku tvrdší věc od Řezníka a DJ Fluxe, poslední exekuce, tak bylo od Lukáše pro Dominika.
3: Já bych chtěl něco od Řezníka, jestli je to možný. Tak poslední exekuci. Poslal bych to Domčovi, mýmu kámošovi, který tu hru úplně miluje.
0: No tak zdravíme Dominika, dneska už je to teda opravdu všechno, víc už toho bohužel nestihneme. Co tě ale ještě stihnu, tak poznávat na československý underground, který tady startuje od 8 hodin večer. Vždycky mladí začínající rapeři se můžou přihlásit přes naše webovky Rádia Spin a taky zkusit zarepovat live, případně představit svoje tracky a taky dát krátký rozhovor s Jirkou. Konr je dnešním hostem.

0: Za mě super flow, docela rychlá, dobrý beat, taky docela cením výběr. Jsem zvědavý, co ještě Connor na sebe prozradí, to si můžeš poslechnout od 8 hodin večer v československém undergroundu. Mrkneme ještě na počasí, v Praze aktuálně kolem 36 stupňů údajně, ale zase, no, 36, prej, nevím, nebo kolem 30 asi spíš, protože mi tady ukazují dvakrát jiný hodnoty. Co se týká deště, tak ve Žďáru nad Sázou, Havličku v Brod, tak tady je jedna velká přehánka, která sahá až do Jeseníku a pohybuje se dál vlastně na sever, na severovýchod, tak když tak, jestli seš tímhletím směrem, tak můžeš očekávat déšť. Do Prahy už pravděpodobně nic moc nedorazí, i když mělo, ale uvidíme, třeba ještě kolem 8, mi tady hlásí nějaký 3 mm srážek, teda 0,3 mm srážek, tak třeba přece jenom. Zítra by pršet taky mělo a to kolem 2 hodiny, tak snad se to i vyplní, maxima zítra kolem 31 stupňů. Ode mě už je to dneska všechno, těším se na tebe zase zítra. Ahoj.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Death Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin Des Dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Dámy a pánové, After War Contour je...

0: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, vítám tě u pravidelného středečního pořadu Československé Underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Conner. Čau, vítám tě ve studiu.
1: Ahoj.
0: Když by ses měl posluchačům představit pár větama, tak co bys o sobě řekl?
1: Tak jsem rapper, freestyler vlastně, tak to všechno vzniklo. Už před, já nevím, 15 lety, co jsme běhali po ulicích, tak to vzniklo vlastně freestylama, betlama, to jsem jezdil po republice na Slovensko, vyhrál jsem 3/4 vlastně eventů, dá se říct, a 5 let nazpátek jsem potkal Holoubeka, to je vlastně můj crewman z 242, tím toho zdravím, tak jsme začali nahrávat věci, točit klipy a je to už hodně.
0: Co tě vlastně přivedlo k tomu rapu?
1: Tak život, já jsem ze sídliště. Život, vlastně můžeš se vypsat to, co tě štve a to, co máš na srdci, tak to můžeš někam přidat dál. A baví mě to, naplňuje mě to.
0: Nějaký třeba interpret konkrétní, kterýho jsi třeba slyšel poprvé, kterýho jsi jako říkal, že tohle chci taky dělat?
1: Tí bylo hodně, ale když někoho takhle vypíchnu, tak ve svých dobách Orion.
0: Orion, a poslouchal jsi i něco třeba ze zahraniční scény?
1: Jo, takový ty klasiky, Eminema, 50 Centa, jako za mladá, jinak jako poslouchám dodnes, ale spíš jako Anglii, UK sound.
0: Je někdo třeba konkrétní, o kom by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
1: Určitě, ale neřekl bych, že interpret, ale jako sound. Když si vlastně pustíme, já nevím, z Anglie věci a to, tak všechno mě to svým způsobem ovlivňuje.
0: Takže britská muzika teď pro tebe je nejvíc.
1: Jo, number one.
0: Někdo třeba konkrétně z Britů, kdo tě baví?
1: 67 LD. Legendary.
0: Okay. Ty jsi říkal, že jsi z Českých Budějovic.
1: Ano.
0: Hudbu teda netvoříš sám, to už si tady řekl, že máš kolem sebe nějakou crew. Tak kolik vás je, s kým spolupracuješ?
1: Tak jsme dva, byli jsme tři, teď jsme dva teda. Máme vlastně svého kameramana, Denny Calta, tím toho taky zdravím. Jinak spolupracujeme skrz beaty jako internacionál. Máme beaty z Anglie, máme feety z Ruska, vlastně z Anglie máme taky feet. Spolupracujeme tady v Čechách vlastně s producentama a i s mladýma talentama.
0: Jak se celkově koukáš na vývoj rapu tady u nás v České republice?
1: Jako jsem rád, že to jde nahoru. Vlastně jsou v tom lové a peníze a sláva a všechno, ale je to hrozně moc jako za mě. Dneska to jako zkouší každý druhý a taky to pak tak vypadá.
0: Když jsi tady mluvil ještě o beatech, kde ty bereš beaty? Dělá ti je někdo nebo někde si je z netu bereš?
1: Hele, na začátku jsme vlastně si jenom stahovali, co jsme dělali první CD, tak to je jako mixtape, protože všechno je to stáhlý. A od jistý doby si kupujeme beaty, máme jako beatmakery a ty posílají beatpacky a vybereš si a koupíš.
0: Kolik už máš na kontě mixtapeů, alb?
1: Jeden společný mixtape, jedno EPčko drum and bassový s MZ-em, taky zdravím, a společný 242, co vyšlo tenhle rok. Takže vlastně tři projekty zatím.
0: Zatím tři projekty a pracuješ tady na nějakým dalším?
1: Jo. Pracujeme na dalším společným vlastně 242 Gang s Holoubekem. A jinak mám hromadu svých jako věcí, co ještě bude vycházet jako singly s klipama.
0: A zaměřuješ se spíš na to, že vydáváš jednotlivý singly, nebo chceš udělat nějaký koncept a dát to do alba spíš? Co myslíš, že za tebe teď jako frčí víc?
1: To já myslím, že ty singly, jo.
0: Takže vlastně jdeš i sám touhle cestou?
1: Jo. My jsme vlastně na tomhle začali. My jsme vydávali nejdřív jenom jako klipy, singly, a pak jsme udělali vlastně ten projekt. A řekl bych, že singly.
0: Klipy, ty jsi tady zmínil teda kameramana, který vám s tím pomáhá. Ty, když jdeš dělat klip, tak si to sám vymyslíš, nebo to vymýšlíte z crew? Jak to vzniká, když vzniká klip?
1: Jakdy. Někdy jako vím, co bych tam chtěl, a nikdy ne, a vlastně ten náš kameraman, to je taková hlava na tohle. Já v tomhle tom nejsem úplně jako zaběhlej, nejsem v tom dobrý, kdybych to takhle řekl. Takže spíš jako je to na něm, no.
0: Jirka, hostem dnešního československého undergroundu je Conair.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádi.

0: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Conner. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
1: Tak svoboda vyjádření názoru. Vlastně leveling, jakože můžeš růst pořád.
0: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo si nějak ten vývoj u tebe byl přes jiný žánry třeba v minulosti?
1: Vždycky u rapu. Jako ne, že bych jako poslouchal jenom rap, ale takhle, když se ptáš, tak jenom u rapu, no.
0: A když stras zaslechneš něco i jinýho mimo rap, tak myslíš, že to i ovlivňuje pak ty rapery jako takový, když poslouchají, co já vím, třeba drum and bass, jinou hudbu zkrátka?
1: No, jako za mě asi ne, nebo mě to neovlivňuje. Myslím si, že nikdo určitě může, že jo. Ale mě ne, no.
0: Co je za tebe největší faktor v rapu? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, že to je dobrý?
1: Tak všechno, text, pokoru, váhu, flow, vlastně všechno, image, charisma, jako člověk zatím, jako hromadu věcí. Někdy stačí jako i beat, který vlastně hraje, lidi si to jedou, a když to pak jako do toho zapadne i ten text a všechno to jde jako do sebe, má to ten vibe, tak potom jako je to hit za mě, no.
0: Ty jsi tady zmiňoval freestyle battle, na který jsi jezdil teda po republice. Řekni mi nějaký třeba největší eventy, který jsi zúčastnil.
1: Třeba hip-hopkem jsem vyhrál.
0: Okay.
1: Když se o tom bavíme, tak já jsem 5 let nejezdil, protože se tady neděli akce. 2 měsíce naspátek jsem vyhrál tady v Praze v Krosu, když tam byl Onyx na Unifestu, tam jsem vyhrál. Teď za týden jedu do Chebu na další battle, že se tady dělali eventy, ale vyhrál jsem to jako hromadu hip-hop every a na Slovensku jsem jezdil na Restart Freestyle Battle, kde bylo 9 zastávek kvalifikací a pak ty battle byly v Piešťanech, kde bylo snad 10 000 lidí, jako velký.
0: Připravuješ se nějak tady na ty battle? Dá se na to nějak připravit?
1: Ne, za mě ne. Já jsem to piloval denodenně a to je vlastně ta příprava. Pak se to promění v to, co tam jako vyšlo.
0: Jak to vlastně vypadá takovýhle rap battle? Vy tam dostanete vždycky nějaký random beat, do kterého dáváte text, který nějaký svůj máte asi připravený. Dopředu ty beaty neznáte?
1: Ne. A text žádný připravený, to je všechno jako z hlavy.
0: Všechno z hlavy.
1: Všechno.
0: To je masakr.
1: To si vlastně odpovídá, že jeden řekne, nebo mělo by to tak být. Nevím, jestli to mají tak jako všichni. Já většinou i dřív, když jsem začínal a chtěl jsem jako, já nevím, třeba první 2 věty, které by jako bavily lidi, tak když jsem to tam chtěl dát, tak jsem se zasek, protože jsem nad tím furt přemýšlel, ale a čistě to takhle není, takže.
0: A je to fakt skutečně jako battle, že tam jste 2 a betlíte proti sobě?
1: Jo, skutečně battle, no, určitě.
0: Máš nějaký lidi, který bys nazval třeba, že jsou tvoji rivalové, který takhle objíždějí takhle stejný třeba akce jako ty a betlujou?
1: Dneska už v tomhle jména nejsou. Nebo jako pár jich je, ale třeba Cruiseman, ale ten už nejezdí, to je z Plzně, co dělá Medcirkusy a takovýhle věci. Jinak jako moc toho dneska není, ale teď jsem se třeba přihlásil do toho Chebu a tam mě překvapilo, že bylo přes 100 přihlášek.
0: Takže myslíš, že to ještě neupadá úplně ty rap battle, že ještě stále
1: Já si myslím, že by se to mohlo jako vrátit spíš. Dřív to jelo, za doby Restart, Afroba a tak dále. A já si myslím, teď to mělo jako tu mrtvou dobu. Já jsem vlastně vyhrál ty eventy, když to spadlo, tak potom ty roky všechny jsem tady byl jako number one, nebo jeden z mála, nejezdil jsem na Moravu, jednou jsem tam byl, vlastně tam jsem nevyhrál ten event, ale byl jsem tady vlastně ty roky jako po nich. Jinak bych třeba nebyl tam, kde jako... Jinak bych nedotáhl to, co jsem dotáhl.
0: Jak je pravda, že Rest, Tafrop, taky velký jména vlastně takhle freestylingu, battlů, takže už se tomu nevěnujou, že už prostě jedou jenom tu klasiku, prostě vydávají. Na čem aktuálně pracuješ? Na co se posluchači můžou od Connera těšit do budoucna teď?
1: Tak jak jsem tady zmiňoval, tak makáme na projektu 242 Gang s Holoubekem, který přijde další rok. Tenhle rok vlastně vyšly už 2 CDs, jak jsem tady řekl. Vlastně Chábr vydává ještě svoje, teďka v prosinci, tak buďte připravený, vydává se to fakt hodně. A jinak další rok, další projekt a mezi tím singly, je to hrozně moc, makáme furt.
0: Jak tě posluchači najdou na sociálních sítích, aby tě mohli sledovat?
1: Tak Instagram Conner242, YouTube 242 Gang, Spotify, všechny tyhle platformy, TikTok taky vysílám občas, tam mám docela hromadu lidí, taky zdravím tuhle komunitu, takže tam mě najdete.
0: Oni teď celkově hodně se hudba propaguje právě přes Reelska, TikTok a tyhle věci. Jedeš i tohle?
1: Jo.
0: Dáváš
1: jo,
0: tomu
1: jo.
0: Nějakou váhu?
1: Jo. Musíš vlastně, když to chceš někam jako protlačit, tak to asi bez tohohle nejde, no už dneska.
0: Ladíš československý underground na rádiu Spin.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na rádiu Spin. Koner. 242.

0: Conair. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
1: Bude to Beton v žilách. Je to track vlastně o sídlišti. Vyšlo to teď v neděli a je to z mýho sídliště, kde jsem vyrost. Takže popisuje to dění vlastně každý, kdo prožil ulici nebo v uvozovkách v mých letech, tak ví, o čem tam rapuju.
0: Takže novinka vlastně, čerstvá věc.
1: Ano, ano, ano.
0: Tak jdem rovnou na to.
1: Můžem jít na to.
2: Listen, Radio Spin, Conair, 242.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer a každou neděli od 9 večer na Radio Spin.

0: či už jsem to svajčil.
1: Prázdninový spin ráno.
2: Česku řádí gang týpků, který nelegálně prodávají papouška.
3: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
2: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
4: A to tady myslí za hráničku. Uklíš kamarinova bratra?
5: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
4: Hej, tuto barákou.
6: Kámo.
5: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
3: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
2: Přesně tak, takže páni Krištofe, jaká by byla tvoje hláška?
3: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
4: Koupil ti lístek?
2: No tak jo, tak se
4: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádiu Spin. Tak čas. Čus!
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet, supilí.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Česku řádí gang týpků, který nelegálně prodávají papoušky.
2: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
1: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
3: A to tady myslí za hráničku. Uklíš kamarinova bratra?
4: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
3: Hej, tuto barákou.
2: Kámo.
3: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
2: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
1: Přesně tak. Takže paní Krištofe, jaká by byla tvoje hláška?
2: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
3: Koupil ti lístek?
1: No tak jo, tak se
3: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádiu Spin. Tak čas. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Skills.
1: Československý underground.
2: Přeju ti pohodovej večer, za Majkem je tady s tebou Jirka, vítám tě u pravidelného středečního pořadu Československý underground. Každý týden tady pro tebe ve studiu mám zajímavý hosty, se kterýma nejenom teda, že si pokecáme, ale taky uslyšíme live rap. Dnešním hostem je Conner. Čau, vítám tě ve studiu.
3: Ahoj.
2: Když by ses měl posluchačům představit pár větama, tak co bys o sobě řekl?
3: Tak jsem rapper, freestyler vlastně, tak to všechno vzniklo už před, já nevím, 15 lety, co jsme běhali po ulicích, tak to vzniklo vlastně freestylama, betlama, to jsem jezdil po republice na Slovensko, vyhrál jsem 3/4 vlastně eventů, dá se říct, a 5 let nazpátek jsem potkal Holoubeka, to je vlastně můj crewman z 242, tím toho zdravím, tak jsme začali nahrávat věci, točit klipy a je to už hodně.
2: Co tě vlastně přivedlo k tomu rapu?
3: Tak život, já jsem ze sídliště. Život, vlastně můžeš se vypsat to, co tě štve a to, co máš na srdci, tak to můžeš někam přidat dál. A baví mě to, naplňuje mě to.
2: Nějaký třeba interpret konkrétní, kterýho si třeba slyšel poprvé, kterýho jsi jako říkal, že tohle chci taky dělat?
3: Tí bylo hodně, ale když někoho takhle vypíchnu, tak ve svých dobách Orion.
2: Orion, a poslouchal jsi i něco třeba ze zahraniční scény?
3: Jo, takový ty klasiky Eminema, 50 Centa, jako za mladá, jinak jako poslouchám dodnes, ale spíš jako Anglii, UK sound.
2: Je někdo třeba konkrétní, o kom by si řekl, že ovlivňuje tvoji tvorbu?
3: Určitě, ale neřekl bych, že interpret, ale jako sound. Když si vlastně pustíme, já nevím, z Anglie věci a to, tak všechno mě to svým způsobem ovlivňuje.
2: Takže britská muzika teď pro tebe je nejvíc.
3: Jo, number one.
2: Někdo třeba konkrétně z Britů, kdo tě baví?
3: 67 LD. Legendary.
2: Okay. Ty jsi říkal, že jsi z Českých Budějovic.
3: Ano.
2: Hudbu teda netvoříš sám, to už si tady řekl, že máš kolem sebe nějakou crew. Tak kolik vás je, s kým spolupracuješ?
3: Tak jsme dva, byli jsme tři, teď jsme dva teda. Máme vlastně svého kameramana, Denny Calta, tím toho taky zdravím. Jinak spolupracujem skrz beaty jako internacionál. Máme beaty z Anglie, máme feety z Ruska, vlastně z Anglie máme taky feet. Spolupracujeme tady v Čechách vlastně s producentama a i s mladýma talentama.
2: Jak se celkově koukáš na vývoj rapu tady u nás v České republice?
3: Jako jsem rád, že to jde nahoru. Vlastně jsou v tom lové a peníze a sláva a všechno, ale je to hrozně moc jako za mě. Dneska to jako zkouší každý druhý a taky to pak tak vypadá.
2: Když jsi tady mluvil ještě o beatech, kde ty bereš beaty? Dělá ti je někdo nebo někde si je z netu bereš?
3: Hele, na začátku jsme vlastně si jenom stahovali, co jsme dělali první CD, tak to je jako mixtape, protože všechno je to stálý. A od jistý doby si kupujeme beaty, máme jako beatmakery a ty posílají beatpacky a vybereš si a koupíš.
2: Kolik už máš na kontě mixtapeů, alb?
3: Jeden společný mixtape, jedno EPčko drum and bassový s MZ-em, taky zdravím, a společný 242, co vyšlo tenhle rok. Takže vlastně tři projekty zatím.
2: Zatím tři projekty a pracuješ teď na nějakým dalším?
3: Jo. Pracujeme na dalším společným vlastně 242 Gang s Holoubekem a jinak mám hromadu svých jako věcí, co ještě bude vycházet jako singly s klipama.
2: A zaměřuješ se spíš na to, že vydáváš jednotlivý singly, nebo chceš udělat nějaký koncept a dát to do alba spíš? Co myslíš, že za tebe teď jako frčí víc?
3: To já myslím, že ty singly, no.
2: Takže vlastně jdeš i sám touhle cestou?
3: Jo. My jsme vlastně na tomhle začali, my jsme vydávali nejdřív jenom jako klipy, singly, a pak jsme udělali vlastně ten projekt a řekl bych, že singly.
2: Klipy, ty jsi tady zmínil teda kameramana, který vám s tím pomáhá. Ty, když jdeš dělat klip, tak si to sám vymyslíš, nebo to vymýšlíte z crew? Jak to vzniká, když vzniká klip?
3: Jakdy. Někdy jako vím, co bych tam chtěl, a nikdy ne, a vlastně ten náš kameraman, to je taková hlava na tohle. já v tomhle tom nejsem úplně jako zaběhlej, nejsem v tom dobrý, bych to takhle řekl. Takže spíš jako je to na něm, no.
2: Posloucháš Radio Spin, kde pokračujeme s československým undergroundem. Hostem ve studiu je tentokrát Conner. Jaká je tvoje největší motivace dělat hudbu?
3: Tak svoboda, vyjádření názoru, vlastně leveling, jakože můžeš růst pořád.
2: Bylo to u tebe vždycky jenom o rapu, nebo jsi nějak, ten vývoj u tebe byl přes jiný žánry třeba v minulosti?
3: Vždycky u rapu. Jako ne, že bych jako poslouchal jenom rap, ale takhle, když se ptáš, tak jenom u rapu. No.
2: A když teraz zaslechneš něco i jinýho mimo rap, tak myslíš, že to i ovlivňuje pak ty rapery jako takový, když poslouchají, co já vím, třeba drum and bass, jinou hudbu zkrátka?
3: No, jako za mě asi ne, nebo mě to neovlivňuje. Myslím si, že nikdo určitě může, že jo. Ale mě ne.
2: Co je za tebe největší faktor v rapu? Co musí rapovej track mít, aby si řekl, že to je dobrý?
3: Tak všechno, text, pokoru, váhu, flow, vlastně všechno, image, charisma, jako člověk zatím, jako hromadu věcí. Někdy stačí jako i beat, který vlastně hraje, lidi si to jedou, a když to pak jako do toho zapadne i ten text a všechno to jde jako do sebe, má to ten vibe, tak potom jako je to hit za mě, no.
2: Ty jsi tady zmiňoval freestyle battle, na který jsi jezdil teda po republice. Řekni mi nějaký třeba největší eventy, který jsi zúčastnil.
3: Třeba hibobkem jsem vyhrál.
2: Okay.
3: Když se o tom bavíme, tak já jsem 5 let nejezdil, protože se tady neděly akce. 2 měsíce nazpátek jsem vyhrál tady v Praze v Krosu, když tam byl Onyx na Unifestu, tam jsem vyhrál. Teď za týden jedu do Chebu na další battle, že se tady dělali eventy, ale vyhrál jsem to jako hromadu hip-hop every a na Slovensku jsem jezdil na Restart Freestyle Battle, kde bylo 9 zastávek kvalifikací a pak ty battle byly v Pěšťanech, kde bylo snad 10 000 lidí, jako velký.
2: Připravuješ se nějak tady na ty battle? Dá se na to nějak připravit?
3: Ne, za mě ne. Já jsem to piloval denodenně a to je vlastně ta příprava. Pak se to promění v to, co tam jako vyšlo.
2: Jak to vlastně vypadá takovýhle rap battle? Vy tam dostanete vždycky nějaký random beat, do kterého dáváte text, který nějaký svůj máte asi připravený. Dopředu ty beaty neznáte?
3: Ne, ne, ne. A text žádný připravený, to je všechno jako z hlavy.
2: Všechno z hlavy.
3: Všechno, všechno.
2: To je masakr.
3: To si vlastně odpovídá, že jeden řekne, nebo mělo by to tak být. Nevím, jestli to mají tak jako všichni. Já většinou i dřív, když jsem začínal a chtěl jsem jako, já nevím, třeba první 2 věty, které by jako bavily lidi, tak když jsem to tam chtěl dát, tak jsem se zasek, protože jsem nad tím furt přemýšlel, ale a čistě to takhle není, takže.
2: A je to fakt skutečně jako battle, že tam jste 2 a battlíte proti sobě?
3: Jo, jo, jo, skutečně battle, určitě.
2: Máš nějaký lidi, který bys nazval třeba, že jsou tvoji rivalové, který takhle objíždějí takhle stejný třeba akce jako ty a battlujou?
3: Dneska už v tomhle jména nejsou. Nebo jako pár jich je, ale třeba Cruiseman, ale ten už nejezdí, to je z Plzně, co dělá Med Circusy a takovýhle věci. Jinak jako moc toho dneska není, ale teď jsem se třeba přihlásil do toho Chebu a tam mě překvapilo, že bylo přes 100 přihlášek.
2: Takže myslíš, že to ještě neupadá úplně ty rap battle, že ještě stále to tady něco má?
3: Já si myslím, že by se to mohlo jako vrátit spíš. Dřív to jelo, za doby Resta, Tafroba a tak dále. A já si myslím, teď to mělo jako tu mrtvou dobu. Já jsem vlastně vyhrál ty eventy, když to spadlo, tak potom ty roky všechny jsem tady byl jako number one, nebo jeden z mál, nejezdil jsem na Moravu, jednou jsem tam byl, vlastně tam jsem nevyhrál ten event, ale byl jsem tady vlastně ty roky jako po nich. Jinak bych třeba nebyl tam, kde jako... Jinak bych nedotáhl to, co jsem dotáhl. Tak.
2: Jak je pravda, že Rest, Tafrop, taky velký jména vlastně takhle freestylingu, battlů, takže už se tomu nevěnujou, že už prostě jedou jenom tu klasiku, prostě vydávají. Na čem aktuálně pracuješ? Na co se posluchači můžou od Connera těšit do budoucna teď?
3: Tak jak jsem tady zmiňoval, tak makáme na projektu 242 Gang s Holoubekem, který přijde další rok. Tenhle rok vlastně vyšly už 2 CDs, jak jsem tady řekl. Vlastně Chábr vydává ještě svoje, teďka v prosinci, tak buďte připravený, vydává se toho fakt hodně. A jinak další rok, další projekt a mezi tím singly je to hrozně moc, makáme furt.
2: Jak tě posluchači najdou na sociálních sítích, aby tě mohli sledovat?
3: Tak Instagram Konar242, YouTube 242 Gang, Spotify, všechny tyhle platformy, TikTok taky vysílám občas, tam mám docela hromadu lidí, taky zdravím tuhle komunitu, takže tam mě najdete.
2: Oni teď celkově hodně se hudba propaguje právě přes Reelska, TikTok a tyhle věci. Jedeš i tohle?
3: Jo.
2: Dáváš tomu nějakou váhu?
3: Jo. Musíš vlastně, když to chceš někam jako protlačit, tak to asi bez tohohle nejde, no už dneska.
2: Radio Spin, Jirka a taky Konér. My jsme tady na začátku slibovali live rap, tak co to bude za track?
3: Bude to Beton v žilách. Je to track vlastně o sídlišti. Vyšlo to teď v neděli a je to z mýho sídliště, kde jsem vyrost. Takže popisuje to dění vlastně každý, kdo prožil ulici nebo v uvozovkách v mých letech, tak ví, o čem tam rapuju.
2: Takže novinka vlastně, čerstvá věc.
3: Ano.
2: Tak jdem rovnou na to.
3: Můžeme jít na to.
0: Listen. Radio Spin. Konér. 242.

0: Tohle byl Conair, host pořadu Československý underground. Díky moc, že jsi tady na nás dneska udělal čas. A jestli máš teď ještě nějaký poslední slovo tady pro naše posluchače, tak teď je ta pravá chvíle.
1: Tak zdravím posluchače Radio Spin, Conair 242. Další rok nám vyjde CDs. Buďte u toho, sledujte sítě. Jinak bych chtěl pozdravit svého sponzora Gazdu. Chtěl bych pozdravit Grind Time, který jsou s náma od začátku. Chtěl bych pozdravit všechny doma na jihu. Chtěl bych pozdravit celou republiku.
0: Super, tak díky moc ještě jednou za návštěvu a budu se těšit zase příští středu nebo neděli v repríze. Jirka, Radio Spin, hezký večer.
1: Hezký večer, díky moc.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer

0: Prázdninový Spinrádo.
1: Českořádní gang týpků, který nelegálně prodávají papoušky.
2: No, a my jsme si dneska ráno říkali, že bychom mohli něco zkusit.
1: Třeba to, že jste si od nich papouška koupili a naučili ho vaši oblíbenou filmovou hlášku.
3: A to tady myslí za hráničku. Uklíš kamarinova bratra?
4: Stoj, nebo střelím. Stoj, nebo střelím.
3: Erin, tu to barákou.
2: Kámo.
4: Fanka, drž mě. Fanka, drž mě. Drž to pořádně.
2: Skvělý, to je skvělý tady tohleto. Soukromá voliéra Rádia Spin.
1: Přesně tak. Každopádně, Krištofe, jaká by byla tvoje hláška?
2: Kámo, byla by asi herní z mafie, protože tam sedí Joe a jeden týpek tam říká, že co tě přivedlo do státu? Mussolini. A Joe se zbudí a udělal by...
3: Koupil ti lístek?
1: No tak jo, tak se
3: slyšíme zase zítra. Jo, na Rádiu Spin. Tak čas. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Šverý. Prázdninovým Spinránu každý všední den od 6 do 9 na